0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Pátek 16. října slavíme 8. narozeniny. Oslav je s námi. Čeká tě 20% sleva na opalování, jednorázový krém, šampaňské a akce na permanentky. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. RoyalSun.cz. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Kontakt. Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio.
6: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Uležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
1: CZ. Chceš si

0: užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
7: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
8: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
7: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
8: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
7: Zahradagalas.cz.
9: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
10: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
15: Hit Radio.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
3: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
2: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
3: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci Františkově.
2: Zahradagalas.cz.
4: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
5: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: I'm Lenny Kravitz.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových komunálních a senátních voleb. Do senátu bylo už v prvním kole zvoleno 5 kandidátů. O zbývajících 22 křeslech rozhodne druhé kolo na konci týdne. V komunálních volbách uspěli hlavně nezávislí kandidáti, ze stran získala nejvíc zastupitelů KDU ČSL. Premiér Andrej Babiš bude dnes s odborníky znovu jednat o extrémním suchu v Česku. Národní koalice pro boj se suchem se sejde letos podruhé. Řešit bude aktuální stav vodních toků i další opatření proti nedostatku vody. Kvůli dlouhodobému suchu totiž průtoky některých českých řek klesly až na historická minima. Fotbalisté Sparty včera porazili v domácím ligovém utkání Pardubice 2-0. O góly se postarali John Mercado a Jaroslav Zelený. Pražané vyhráli po třetí za sebou a v tabulce se posunuli na třetí místo. Kvůli zranění jim ale může až 2 měsíce chybět kapitán Adam Karabec. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v Čechách Eduka 2026 patří v Libereckém kraji k podzimním stálicím. Nabízí stovky prestižních pracovních pozic a přináší nové trendy v oblasti profesního růstu. Celotýdenní program začíná právě dnes a vrcholí veletrhem Eduka Expo od čtvrtka 15. října v Liberci. Česká Lípa je už tradičním partnerem programové části Eduka Kids, tentokrát programem v centru textilního tisku. Na severu Čech očekáváme dnes většinou oblačno, během dne se místy vyskytnou přehánky, na horách i srážky smíšené, teploty 10 až 14 stupňů.
13: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No to je dost, už tady nemusím každý ráno měnit ten otvírák.
2: Dobré ráno.
1: Nazdar, Davide.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak samozřejmě tak, takhle, musíme přivítat posluchače. Dobré ráno vám všem, do nás ladíte, ale hlavně vítáme tebe, Davide. Davide, zpátky po měsíci, ty jsi černý čověče, teplíčko bylo.
2: Bylo teplíčko a kdyby nikdo nevěděl, co to znamená jetlag, tak vám můžu říct, co jsem dělal dneska od půl jedný od rána.
3: Já musím říct, že mám slzy od smíchu a ještě jsme nezačali, jo, takže těším se na dnešek velice.
1: No tak to probereme za chvíli, tu tvoji cestu, teď Linkin Park, in the end.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Pět minut po šesté ladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, my máme velkou radost. My máme velkou radost, Michal, Jasmin a David je tady konečně po měsíci.
1: Děláte, jak kdybych tady nebyl měsíc, ty.
0: No, ty jsi říkal, že máš jetlag, prosím tě, ty jsi byl v Japonsku a na Havaji na svatební cestě. A ta Havaj byla na konci a tam je posun 12 hodin.
1: Je to tak.
0: Takže to znamená, že teďka, když je 6 hodin ráno, takže na Havaji je 6 hodin večer.
1: Takže no, tady začínám zpívat, dal bych si pivo a za chvíli si půjdu lehnout, jo?
0: No tak jak se směl?
1: No, bylo to úžasný, to se nedá takhle zkratkovitě ve vstupu, já vám budu vyprávět celý dopoledne samozřejmě. Ale ke konci, máte někdy taky ten pocit, když se vracíte z dlouhý dovolený, že už se těšíte jako, až nastoupíte zpátky do toho režimu, až začnete vstát.
0: Tak to jsem neměl. Divný.
2: No každopádně máme radost, že jsi zpátky a řekli jsme si, že tohle radostný téma si přeneseme dneska i do minuty šampionů, která nás za chvíli čeká.
0: A my musíme říct, my jsme si psali.
1: No já jsem vám psal, ale v té skupině vůbec nikdo neodpovídá. No,
2: počkej, ale my jsme na tebe mysleli, my jsme plakali a chtěli jsme ti napsat, ale nechtěli jsme tě rušit. A pak se vždycky David ozval, že tak bývalí kamarádi, aha.
0: No spíš jsme mu nechtěli napsat, no. Jako, chci si psát s někým, kdo je prostě, když je tady v České republice podzim, jo, je si chravo, prostě tma, chci psát někomu, jak se má, aby ti poslal třeba fotku, nedej bože. rozhodně nechceš. No ale jsme rádi, že jsi tady. A nás taky bavilo, že se snažil tu komunikaci navázat, protože my máme společnou skupinu, jo, my tři. A David vytvořil třeba čtyři další a vždycky to pomenoval na WhatsAppu jako bývalí kamarádi.
2: Bývalá snídaně, že?
1: Za kolegové.
0: No tak tě vítáme, jsme rádi, že jsi tady a že jsi to přežil. Jo, a vypadáš teda strašně kvůli tomu jetlagu, ale jsi krásně opálený. Opravdu to je barvička.
2: Tak před náma minuta šampionů, chceme dneska tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a z čeho máte dneska radost vy?
0: Pošlete na 777 937 777, z čeho máte dneska radost, nebo na co se těšíte eventuálně. Pojďme na další hity. Taylor Swift, Opelite, 6 hodin 8 minut, hezké ráno.

0: šampionům, David se nám vrátil ze svatební cesty, tak z toho máme radost my tady. Po měsíci jsme kompletní trojka, David je plný zážitků, spousta historek, vypráví nám to. My jsme se na tebe těšili, máme z tebe opravdu radost, že jsi zpátky, ale už nám neříkej, jak dobře jste se měli. Nezapomínej, že jsi v Čechách.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa. No ptali jsme se vás, z čeho máte radost vy, respektive na co se třeba dneska těšíte. A o tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Plzeň řídí tramvaj a má radost, že slyší zpátky Davida a přeje mu brzký návrat do spacího režimu.
0: Vidíš, někdo tě má rád? Ivča Praha těší se, až pojede z práce domů.
2: Evča Frýdek Místek má radost z dnešního dne.
0: Kača Osoblažsko těší se na konec šichty.
2: Patrik Hradec má radost, že je pondělí a může být v práci, ironicky.
0: Hanka Liberec, dobré ráno, jedu hlídat vnoučka, velká láska.
2: Verča z Kolína dneska má narosky a manželí poprvé po 5 letech udělal snídaní. Všechno nejlepší a dobrou chuť.
0: Mm-hmm. David Most má radost z raní kávy.
2: Terka Liberec má radost, že jde do kina.
0: Lucka Hranice má radost z toho, že je v práci, ne kecám, čekají wellness s babama, takže super týden.
2: Nikča Plzeň, podařilo se jí vstát před budíkem.
0: Petra Hostisová má radost u dvoudenního volna, které začíná právě teď. What? Davide, která zpráva se ti líbila z těch všech zpráv?
1: Tak asi ta poslední. Někomu začíná dneska volno, v pondělí, to je bomba.
0: Já jsem myslel ta první, že Tomáš z Plzně má rád, že tě rád slyší, ale dobře, no.
1: Tak ta taky. Všechno to byly, já jsem byl v šoku, kolik pozitivních zpráv přijde takhle v pondělí ráno.
0: To jo.
2: To jo, tak
0: hele, říct pondělí a hezký, to je jenom má oxymoron.
1: To nejde. Jako,

0: Calvin Harris, John Newman. Tohle jsou hity na Hit Rádiu, 6 hodin, 19 minut. Dobré ránko. Dámy a pánové, volby máme za sebou. My bychom chtěli vlastně taky vzdát hold jedné skupině lidí, na kterou se trochu zapomíná, a to jsou volební komise. Takže pokud jste byli ve volební komisi, tak vám gratulujeme, že jste to tam vydrželi a že jste to pak takhle hezky sčotli.
1: Někdo z volební komise, nějaký člen se mi musel určitě smát, protože já to mám pokaždý, když jdu volit, tak tam vidíte ty písmenka, ty abecedy podle těch jmen, kam si máte jako stoupnout, komu přinesete tu občanku, kdo vám dá ty obálky, a já se vždycky zarazím v ten moment a počítám, jak jouda tu abecedu, kde teda, kam patří to moje příjmení, jo, za kým mám jít podle té abecedy.
0: A je tam taky máte vždycky to takovou zvláštní nervozitu za tou plentou, protože tam jsou vidět ty nohy, že jo? No a teďka tam jako, jenom tam koukají ty nohy a teďka si říkáš, že tam je někdo díl, jako co tam ten člověk dělá, to tam jako čte až teprve na tom místě, ty papíry.
1: Tak letos bych chápala, kdyby tam byl někdo takhle dlouho, protože to byla opravdu jedna obrovitánská, jako jeden obrovitánský cár papíru, takže to trvalo dlouho.
0: Nicméně velká účast, takže vy, kdo jste byli volit, tak snad vám ten váš tip, snad vám ten váš hlas vyšel a váš kandidát vyhrál. Nicméně my si za malou chvíli zvolíme toto. Dan Barta, kroužkujeme.
1: Křížkujeme, tady no, křížkujeme.
2: No dobře, to jsi zase letá kupeny.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
6: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
7: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
9: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
18: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec. Na dotek skvělým nákupům.
17: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Lásko, jaký bys chtěla auto?
20: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
19: Ale já myslel, jakou barvu.
20: Barvu? Já tak to nevím.
19: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
21: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
22: Hit Radio Kontakt.

0: Alex Warren. Krásné pondělní ráno z Hitrádia. S vámi Michal, jsme na David. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Dnes se dozvíme posledního letošního laureáta Nobelovy ceny. Švédská královská akademie věd oznámí, kdo získá prestižní ocenění za ekonomii. Uzavře tak týden, během kterého byly vyhlášeni také vítězové v medicíně, fyzice, chemii, literatuře a míru. Známé osobnosti v komunálních volbách na severu Čech příliš neuspěly. Do zastupitelstva v Chomutově se nedostal herec Zdeněk Godla ze seriálu Most ani hokejový trenér Vladimír Hružička. Naopak v Litvínově uspěl bývalý hokejista Jiří Šlégr. Být přehnaným optimistou nemusí být o nic lepší, než být pesimistou. Podle psychologů je nejvýhodnější pozitivní přístup spojený s realistickým pohledem na svět. Dobrou zprávou je, že náš způsob myšlení není neměnný a můžeme ho postupně ovlivňovat.
0: Co byste schválně o sobě řekli, vy, kdo nás posloucháte a vy tady ve studiu? Co jste? Pesimista nebo optimista?
3: Přemýšlím právě, jak my tady máme rozdělený ty role.
2: No, záleží hodně, kdy se ptáš. Tak třeba v pondělí ráno jsem pesimistou.
0: Já taky, mám to podobně.
2: Optimista.
0: A pátek optimisti.
3: Největší.
0: Mě to připomnělo vtip, jo. Že pesimista vidí v tunelu tmu, optimista vidí světlo na konci tunelu, realista vidí světla vlaku a strojůvůdce vidí tři debily na koleji. Takže tak. Jennifer Page, Crush, 6.32. Hezké ráno z Hitrádia.

0: Reasons. Tohle je pondělní Hit Radio 6.38. Přejeme vám hezké ráno, s vámi Michal, Jasmin a David. A Jasmin, to by se vrátil Kuba z té poutě dlouhý. Já jsem viděl na Instagramu, jak jsi ho vítala na letišti. Myslím si, že tam to storíčko ještě máš. Jak to říct, rádo strapňuješ takhle veřejně, protože vy, kdo jste to neviděl, můžete mrknout. Jasmin official tam si. A ty jsi ho vítala s nafukovacím slonem. Proč?
1: Takhle, já vám
2: moment,
1: chci říct,
2: kde byl ještě na začátek?
1: Ano, to chci říct, vracel se z Kamína, šel takovou tu pouť svatojakubskou. Z Portugalska vycházel z Porta a šel do Španělska a měl v plánu 270 km, nakonec to bylo 350.
0: A rozchodil to teda, vy jste se nějak porafali a pak to šlo rozchodit teda, jo?
1: No,
2: tak to bývá jakoby důvod, proč lidi vyrazí na takovou
0: cestu. No, proto šel místo 270 350. To je jako, chlapi, vy kdo jako rádi řídíte a třeba se doma nějak poštěkáte a jedete někam autem a pak se máte vrátit, no tak to samozřejmě nevezmete po té dálnici, ale vezmete to tou oklikou.
2: A při současných cenách benzínu chápu, že vyrazil pěšky do Santiago.
1: Ne, tak musím říct, že je zpátky a je nadšen, jo, i ze mě je nadšen, nicméně teda po dvou týdnech je doma. A já jsem si říkala, že ho nemůžu přivítat normálně, protože nikdy ho nevítám normálně. Já si vždycky připravím nějaký balónek trapnej, když si to bývaly fakt hezky připravený cedule, takový romantický, ale...
0: Co bylo na výběr teďka?
1: No, teďka jsem si řekla, že budu pokračovat v dělání ostudy a buď byla tlapková patrola, nebo nějaký lenochod, kapibara, taková mrzutá kočka a nakonec vítězil teda růžový slon, jo. A já jsem tam s tím přišla.
0: Takže jako ten e-shop, jo.
1: Ne, čekal ho jenom tenhle ten balónek.
2: Přišla tam v latexu.
0: Takže chápeme, že vyhrál růžový slon.
1: No a bylo mu trapně, on vůbec nemluvil, já mu pak říkám v autě, ty jsi vůbec nemluvil, Kubí, a on teď ví, že mě to vždycky úplně paralyzuje a teďka všichni na něj koukají na tom letišti a smějou se a já to miluju, já se v tom fakt vyžívám a on mi zase dělá ostudy jako jinde, jo, takže v tom jsme si kvit.
0: Tak nedělím se, že jsi styděl, no přesně, když tam byla v latexu a on šel v poutek. Dualipa za chvíli na Hit Radio, taky aktuální doprava, hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo@elektro.cz.
7: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
8: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
9: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
11: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
12: Když mobily?
11: Tak Mironet, klikni dvakrát.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
18: Co hledáš? Trůn pro královnu?
17: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
18: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
17: To je jak sen. Kdeže to je?
18: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
20: Slyším, Datart nákupy?
19: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
20: To je mazec.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, Seat sedí.
22: Seat, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný Seat Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. Seat v Autonord Terezín. Autonord.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dneska ráno pozor na trase z Turnova směrem do Liberce. Na úrovni Žďárku máme hlášenou nehodu osobáku, která blokuje jeden jízdní pruh. A pozor taky v Jablonci nad Nisou, kde dopravní omezení pokračuje v Belgické ulici.
24: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
25: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Dobré ránko, šampioni, 6.52, dáme Jano David.
1: Představte si, že se jednoho dne zbudíte a řeknete si, že si dáte takovou pauzu od lidí, jo? Akorát tou pauzou myslíte 12 let. Tak přesně to udělal japonský mnich, který se rozhodl opravdu na 12 let izolovat se naprosto od okolního světa. Žádný zprávy, žádný sociální sítě, prostě vůbec nic, žádný lidi. A mně to vlastně přijde jako celkem fajn dovolená. Akorát si říkám, co pak, až bude ten rok 2038 za těch 12 let, jak se ten svět jako změní a co on si o tom všem bude myslet? Jak v šoku bude a mimo?
2: To je zajímavá úvaha.
0: Co se stane za 12 let? To bude rok 2038. Tak kde budete za 12 let vy? Kdo jste u rádia? Kde si myslíte, že budete? Kde budeme my? My budeme na Blaníku. Na Blaníku asi.
1: No tak 12 let je dlouhá doba, tady můžou lítat auta, že jo, on se teďka zavře a za 12 let vyjde a všechno může být jinak.
0: No tak teďka už ty vaše Tesly, že elektrický, už můžou jezdit vlastně tady sami. Sami už to zkoušela?
1: Včera, když jsem vyzvedla Kubu, tak to tam chtěl zapnout, už nám tam vyjelo upozornění, ale my si ještě musíme k tomu doplatit nějakou věc.
0: Počkej, takže zatím musíš dokoupit ještě.
1: Ale asi 12 stovek, jako. No.
0: Přesně.
1: Nebo to má měsíční.
0: Imaginárního řidiče. Řidiče, kterýho svět ještě neviděl. Kolik za to chtějí? Hodně.
1: 1200 měsíčně, nebo lítě něco takový, jako, ne, jako já to nepotřebuju.
2: Řidiče, jako.
1: No.
0: Hele, když se domluvíme, tak vás budu za 500 měsíčně vozit tím vaším autem. Pharrell Williams, Happy, na Hit Radio, do 7, pak přidá David další zprávy. Hezký ránko.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy a další vzdělávací instituce se staly nejčastějším cílem kybernetických útoků na světě. V srpnu čelila jedna vzdělávací organizace v průměru více než 5000 útoků týdně. Oproti loňsku jde o nárůst o zhruba třetinu, útoků přibývá také v Česku. Letošní září bylo celosvětově druhé nejteplejší v historii měření. Vyplývá to z nových údajů Evropské klimatické služby Copernicus. V Evropě šlo o třetí nejteplejší září, západní část kontinentu dokonce vyrovnala rekord z roku 2023. Mimořádně vysoké teploty tak pokračovaly i po rekordně teplém létě. V Česku začíná být nedostatek ubytování pro vysokoškolské studenty. Na 100 studentů totiž připadá jen 21 míst na kolejích. Soukromí investoři proto plánují výstavbu dalších zhruba 4000 lůžek. Za soukromé ubytování si ale studenti výrazně připlatí. V Praze stojí v průměru téměř 14 000 korun měsíčně, tedy více než dvojnásobek běžné koleje. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Ředitelství vodních cest odevzdalo ministerstvu životního prostředí podklady k plánované stavbě plavebního stupně v Děčíně. Na základě nich ministerstvo určí, jak detailně bude muset celý projekt projít kontrolu z hlediska dopadů na životní prostředí. Stavbu, která má zlepšit plavební podmínky na Labi, by chtěli zahájit v roce 2029. Stavba má řešit problém s nedostatečnou hloubkou Labe mezi Ústím nad Labem a německou hranicí. Na Liberecku dnes očekáváme většinou oblačno, během dne se místy vyskytnou přehánky, na horách i srážky smíšené a teploty 10 až 14 stupňů Celsia.
11: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
12: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásný ránko.
14: Krásný ráno a už i s Davidem. Jeje.
13: Čau, Dave.
15: Dobré ráno.
13: Vítáme tě zpátky. Já mám historku, lidi.
14: Jakou zase?
13: Já měl o víkendu premiéru. Já jsem se zasek.
14: Kde?
13: Ve výtahu.
14: Yeah.
13: To vám musím vyprávět. Sam Felt, Jonas Blue a hnedka jdeme na to.
12: Hit Radio Kontakt.

0: Samfeld a Jonas Blue, dáváte si pondělní Hitrádio 5 minut po 7. Hezké ránko. Já mám za sebou traumatický zážitek.
1: Povídej.
0: Mně se stalo něco, co se mi nikdy v životě nestalo, a to, že jsem se zaseknul ve výtahu. Prosím pěkně, ale nebylo to jen takhle ke zaseknutí. Já jsem si v pátek odpoledne objednal jídlo domů, pípne mi notifikace, že kurýr přijíždí. Tak beru pantofle, lezu do výtahu, jedu od nás z trojky dolů a najednou 3 rány, ale hrozný rány, jo. A potom jsem se asi o půl metru propadnul, rána jak zděla a výtah stál. A volá kurýr, ne? Jestli přijdu pro jídlo a říkám, prosím vás, a já jsem se trošku zasekl, a on, cože jste se? Já říkám, já jsem ve výtahu a začal se hrozně smát, říkám, bude přítelkyně. Tak volám domů a já vlastně jsem ani nemusel, protože vylezli všichni sousedi. A teďka slyším, jak tam někde jako někdo mluví. A já jsem nevěděl samozřejmě, kde jsem se zaseknul, jo. Tak se mi povedlo, jak těch výtazích dneska jsou dvojitý dveře, jo. Tak já jsem ty vnitřní nějak otevřel, teďka to otevřelo před mnou stěna. A teďka vidím, že tam je vlastně pode mnou třeba tak 40 cm škvíra a jsou tam dveře ty venkovní už. Mm-hmm. Tak jsem je zkusil vyháknout. A teďka už tam byli sousedi a koukali na mě, koukali jsme na sebe tou škvírou a já říkám, tak já si vyskočím. A teďka jsem si vzpomněl na ty videa, prostě co tak jako známe z internetu, co když se ten výtah rozjede, jo. Takže jsem teda nakonec vyskočil, no dobrý, hele, tak přijel opravář a já říkám, dobrý den, to jsem já z toho výtahu, protože já jsem se zavolal pomoc zevnitř a on, ale teď vy jste, říkám, ne, já jsem tady, já jsem vylez a on, tak to nebylo úplně chytrý, já říkám, já vím, ale co bych tam dělal, než byste přijel.
2: Navíc to jídlo stydnulo, že jo.
0: A já, no počkej, já tam přišel s těma bramborama z bageterie, ne, jako s tou tatarkou za ním. A on si myslí, že dělám prču, ne, zděj. No takže jsem byl prostě venku, on to nějak opravil. No a čověče, hele, v sobotu jsem pryč a píše mi moje. Hele, zase to prostě spadlo a se sousedem.
1: Počkej, a jak ses cítil? Protože já bych umřela na místě, já jsem celkem klaustrofobik, takže takovýhle situace si hodně nepřeju zažít.
0: No já nevím, tak jako lek jsem se, jak to začalo bouchat a pak se to nějak jako spadlo, pak to se zaseklo, tak já jsem se ani nestihl jako leknout vlastně.
2: Všechno dobře dopadlo.
0: Takhle, je dobře, že to nedopadlo. A co vy, stalo se vám někdy něco takového, že jste se šprajzli ve výtahu?
2: Tak v první řadě bych nechodil z třetího patra, bych šel pěšky, nejel bych výtahem. Tím bych začal.
1: No, Míšo, to je pravda celkem.
0: To chodíme teďka. Jo, my teda to třetí patro je v tom nejvyšším patře, kde bydlíme. A čověče, když jsem se vrátil v sobotu z akce, tak já jsem v neděli samozřejmě musel stěhovat věci z auta z garáže, protože tam nechci nechávat. A čověče, jako pronese se to.
2: Hezky po svých.
1: A mně se tohle to nestalo, ale jednou nám hlídal, když jsme byli na dovolený rodinný kamarád našeho pejska. A ten nám pak volal, že teda pes, když přišel zvenku, tak nadšenej utíkal do výtahu, ten byl otevřený, no a spadnul do šachty. Tam nic nebylo dole a propadl se právě dolů. Naštěstí to bylo v přízemí, nezlomil si pacičky, nic se nestalo, ale už jsme mu ho nenechali potom na hlídání.
0: Tak to se mi dopadlo přeště docela.
1: Dopadne dobře.
0: Tak dejte vědět, jestli jste se někdy takhle šprajcle ve výtahu a jak vypadala vaše záchrana akce. 777 937 777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasické SMS-kou. My k vám posíláme další hity. Jay-Z, Mr. Hudson na Hit Radio, Young Forever. Hezké ráno.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. 7 hodin, 15 minut, posloucháte pondělní Hitrádio snídení šampionů. Bavil jsem se tady o své historce, že jsem se v pátek zasekl ve výtahu a nějakým záhadným způsobem se mi dostalo samovolně dostat se ven.
1: My jsme se tady o tom pak povídali dál, já jsem říkala nějakou historku s naším pejskem a očividně nás teďka ladí můj táta, který mi napsal, že si vzpomněl ještě na jednu historku s naším psem a já vám to musím říct, byť je to teda strašný. My jsme měli jednu dobu dva psy, měli jsme takového zachráněného oříška, co jsme našli venku, a pak jsme měli labradora. No a táta šel venčit toho oříška, ťapku, a měli na flexi vodítku, jo, takový to natahovací vodítko. A když byl táta vystoupený mimo výtah, tak ona ještě byla ve výtahu a někdo si ten výtah zavolal. S tím, že ona stále byla na tom flexi vodítku. Takže ona odjela někam do nějakých výšin a já jsem vůbec nevěděla, že se tohle děje. Byla jsem doma, byla jsem malá a najednou táta přiběh do kuchyně. Byl úplně celý bílej, úplně v šoku. Neřek mi, co se děje, ale že potřebuje nůž. A teďka si představte, že jste to malý dítě a přiběhne vám tam takhle táta bílej a že chce nůž a odletí rychle zase pryč. No tak teďka už vím, že šel teda o patro nebo dvě výš, už nevím, a čekal, že se otevře ten výtah a tam pejsek bude jakoby kaput, ale ne, přežila to, jen tam měla hlavičku úplně dole, natažená na tom flexivodítku, táta to přeříz a všechno v pořádku, ale jsem si jistá, že kdyby to tehdy dopadlo špatně, tak mi řekne, že se pejsek zatoulal, že mi jako nepřizná pravdu.
2: Kdyby to vodítko nebylo flexi,
0: no, jasně.
1: Tak už ťapka neťapkuje.
0: Co to bylo za značku, teda kvalitní vodítko. Taky jste napsali spoustu zpráv, ptali jsme se vás, když se vám něco takového stalo. Třeba jako dítě jsem se zasekla ve výtahu s mámou a segrou, museli nás vyprostit hasiči. Od té doby volím raději schody a z výtahu mám neskutečnou fobii a to už to je 25 let. Ani po té době tomu nevěřím a když musím do něj jít, třepu se jak ratlik. Hezké ráno.
1: Dobré ránko, před 27 lety jsem se zasekla ve výtahu. Měla jsem roční dítě v kočárku a vedle sebe 4letého chlapce. Výtahy nebyly ještě tak moderní, jako jsou dnes, a po dlouhém volání z výtahu o pomoc se k nám za hodinu dostal pan opravář, ale co následovalo, jo? Můj starší syn potřeboval čůrat. Nic jiného mu nezbylo, než si načůrat asi do overalu a světlo ve výtahu nesvítilo. Jelikož jsem v tu dobu byla kuřák, svítili jsme si mým zapalovačem. Od té doby chodíme pěšky. Nejhorší

0: Nejlepší na tom bylo, že v tu dobu nikdo nebyl doma, i když jsem křičela ze všech sil, píše Eliška.
1: Také píše Honza, jednou jsem zůstal zaseknutý v malém výtahu, byli jsme ožralí jak dogy, bylo nás tam asi 6, jsem totální klaustrofobik a začal jsem šedivět. Naštěstí jsme se dostali z výtahu rychle, dnes patřím k těm, kdo vytahují lidi z výtahu a tak si říkám, co jsem to byl za blbce, že jsme tam tehdy v 6 lidech lezli. Honzo, tak jak to vypadá dneska? Ještě takhle jezdíte výtahem?
2: No tak to už určitě ne.
0: Dobré ráno.
2: Já vás zdravím do studia.
1: Dobré ráno.
2: Protože výtahy jsou pro mě hrůza, jo, takže když tam občas musím, tak radši do nich nalezu.
1: No a ty jsi psal, že teďka už teda spíš ty lidi z těch výtahů taháš, tak máš nějakou historiku třeba, když si vzpomeneš, když tě někdo volal o pomoc právě, aby se vytáhnul z toho výtahu?
2: No tak oni ty historiky moc veselý nejsou, to hlavně vždycky, než nás se ženou, když se tam dostaneme, když ten výtah otevřeme, ale vždycky, když tam ty dveře otevřeme, tak mě řeknou, je, to jsem rád, že vás vidíme. No já, a já jim většinou říkám, no já moc ne, já jsem musel stávat.
0: A ty říkáš se ženou, takže vy takhle podnikáte spolu se ženou, vytahujete lidi.
2: Ne, dnes nás se ženou.
0: Jo, takhle.
1: No já jsem se právě tady na to ptal toho pána, co měl vytáhnout z toho výtahu, ze kterého já jsem teda vylez a říkám, co vám tak jako lidi říkají, že vás asi rádi vidí, co? A on, no, tak jako to jasně, ale pak se taky stává často, že ty lidi říkají, no kde jste, ježiš, já tady na vás čekám, to se ti taky děje, Honzo.
2: Ne, naštěstí ne, většinou má radost, že jsme tam rychle.
1: Tak to je fajn. Tak děkujeme, Honzo, za lidi jako si ty a přejeme hezký pondělí. Čau.
3: Ještě nebudeme zdržovat.
2: Jo, díky.
0: Musím se nadechnout.
1: Děkujeme za všechny vaše zprávy. A až pojedete výtahem, vzpomeňte si, že se vám něco takového může stát. Horná. A Miraj, vzpomeneš si 7 hodin 19 minut. Krásné ránko.

0: Tohle jsou hity Night Radio, Eva Farná a Mirai. Vzpomeneš si 7.23? Za malou chvíli, asi za nějakých 10-15 minut, je tady rychlá pětka. Celý tento týden budete soutěžit o poukaz na 5000 korun do čokoládovny. Mua, to budou dobrutky. Tak na to rozhodně počkejte. Do té doby je další muzika Ellie Goulding, Tayo Cruz a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Trénírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Gepy. Přívěsy Liberec. Nové vozíky skladem. Rychlé dodání. Gepy. Přívěsy Liberec. Jsme i autorizovaný servis přívěsů. Máme příslušenství a náhradní díly. Přijeďte. Dříve Ganet. Dnes Gepy. Přívěsy Liberec. Pavlovice. Dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
7: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník Jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, Orlen, Dr. Max, České radiokomunikace a Swix. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Kol ve stopě.
8: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
9: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
10: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
11: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
12: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
13: Šéfe, došel matroš!
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
16: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
15: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
16: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
17: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
18: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
17: No nekecej.
15: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
19: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pracuje se na Semilsku, trasa Ohrazenice Turnov. Silničáři tam opravují vozovku a blokují jeden jízdní pruh. No a pozor si dávejte taky na Lounsku, kde se pracuje v Lipčevsi a projíždí se tam kyvadlově, takže se můžete zdržet.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Ellie Goulding, Love Me Like You Do, a tohle je pondělní Hit Radio snídení šampionů, ta je po měsíci kompletní, Michal Jasmin a náš zprávař David je zpátky, vítej.
1: Děkuji.
0: A pojď na ranní update.
2: Ranní update.
3: Časté používání umělé inteligence může mít negativní dopad na naše myšlení. Podle nové studie sice AI zvyšuje produktivitu, zároveň ale může oslabovat pozornost a schopnost samostatně se rozhodovat. Jaké je tajemství dlouhého a šťastného manželství? Odpovídali páry, které jsou spolu i více než 60 let. Podle nich je základem vzájemný respekt, komunikace a ochota dělat kompromisy. Důležité je také řešit hádky včas, nezapomínat na oběti a nevzdávat vztah při prvních problémech. Kapela Kabát musí kvůli nemoci členů přesunout 7 koncertů. 3 muzikanti mají zdravotní potíže a zpěvákovi Josefu Vojtkovi lékař dokonce zakázal zpívat. Skupina proto odložila 2 koncerty v Brně a 5 na Slovensku.
4: Je zrovna tam?
0: To nebude náhoda. Nebo to bude náhoda? Pojďme soutěžit, za chvíli rychlá pětka, kde tento týden máte možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
4: A protože se blíží Halloween, tak tam najdete i čokoládový dýně, strašidelný lízátka a nebo dýňový pralinky.
0: Tak pokud byste chtěli soutěžit a tuhle dobrotu vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme zpátky a teď se pojďme všichni užít naprosto vynikající Coldplay. Tohle je Paradise v 7:33.

0: Tohle jsou Coldplay, Paradise na Hit Radio 736. Takový Paradise budete mít vy v puse. Ráj v puse, nebo nebe v hubě, takzvaně, jak se říká. Protože celý tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek. Rychlá pětka. Tam totiž najdete poctivou českou čokoládu, halloweenský dobroty, ale už i třeba čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. A s námi ve vysílání už je Eva. Evo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
0: Taky Anna, hezké ráno.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den a taky Téa, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Bude to dámská jízda. Vy jste napsali zprávu, chci soutěžit, jsme doma tři ženy, takže by to muž uvítal. Takže když vyhrajete, necháte si to pro sebe ženy, anebo podarujete tačku?
3: No já myslím, že si to necháme my.
2: To je správný.
3: Pokud muž.
0: Tak pojďme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Holky, vyjmenujte jakýkoliv 3 kousky zeleniny.
3: Rajče, paprika, okurka.
4: Mm-hmm. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava. Mm-hmm.
4: Otázka třetí.
0: Bratislava.
4: 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik je polovina z 90?
3: 35.
0: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je králem zvířat?
3: Lev.
0: Ano.
2: A poslední otázka, schválně, jestli jste dávali pozor. V jaký hodnotě je poukaz, o který teďka soutěžíte?
3: 5000.
2: No jo.
0: Holky, budete mít sladký život.
2: Gratulujem.
0: Poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše.
3: Wow. To je super pondělí, krásný celý týden.
0: Tak jsme rádi, že jsme vám udělali radost, byli jste skvělí, tak holky, zvládněte to ve škole a Evi, ty to zvládni v práci.
3: Díky.
2: Mějte se hezky.
0: Hezký ráno, ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Hit Radio Kontakt.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Lady Gaga na Hit Rádiu, hezké ráno. A jaká bude letos zima? Máme se zeptat krtka, anebo tlustýho zajíce. Protože lidový pranostiky tvrdí, že zvířata nám dokážou předpovědět, jaká přijde zima. Takže už je to zase tady, to věštění z křišťálový koule, jaká bude zima, jestli bude na blátě, nebo jestli bude mrazivá.
1: A co je jako krtek, co zajíc, nebo jak to máme brát?
0: No, podle starých pranostik tady se píše, že tuhou zimu předpovídají třeba tlusté pavučiny, husté pavučiny, vysoká mraveniště, hodně krtinců, anebo právě dobře vykrmení zajíci. Tak Davide, kdybys měl podle vzhledu zajíce určit letošní zimu, jak bys postupoval? Co si myslíš o letošní zimě?
2: Teď už vím, podívám se, jestli je tlustej nebo ne, a potom odhadnu.
0: Tak kdyby se podíval
1: na tohle zajíčka před náma.
0: Jak tuhá bude zima?
2: No, oblíkněte se pořádně, no.
1: Teďka,
2: Míšo, že zase nabral, jak jsem tady nebyl.
0: Já jsem začal, fakt? Počkat, ale zase David má srovnání, jako měsíc jsme se neviděli.
2: Ne, vypadáš furt stejně.
0: Ale zima bude tuhá.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Navštivte Kia Autokoutek právě teď
5: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
4: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
5: A navíc i jistota 7leté záruky.
4: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
5: Ale jen u Autokoutek Liberec v Vratislavice.
4: A jen do konce října.
5: www.autokoutek.cz.
4: Den otevřených dveří, 30 let Autokoutek, již tuto sobotu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No, včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
12: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
13: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
14: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Váš autorizovaný prodejce Peugeot. MK Cars, Jablonec nad Nisou. mkcars.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení dneska čeká na Liberecku. Silničáři pracují v Hodkovicích nad Mohelkou směrem na Radoňovice. Opravují tam vozovku a jezdí se objížďkou. A omezení čeká taky v Chomutově, kde se pracuje v ulici Kmochova. Tam je dočasně zúžená vozovka.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Leny, Hit Radio 754.
1: V současné době je celkem velkým hitem a boomem reality show Zrádci. Tak jestli vás baví Zrádci, tak se můžete těšit ještě na něco dalšího, protože do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A je to v podstatě hra na policajty a zloděje, akorát pro dospělí. Představte si, že vezmete několik fakt známých celebrit, oblíknete je do oranžových vězeňských kombinéz, seberete jim telefony, peníze, všechno a pošlete je někam na útěk, jo. A v patách jim jsou lovci, který každý 20 minut dostanou nějaký informace o jejich poloze a snaží se je vlastně dopadnout, jo.
2: A to jsou taky soutěžící, ty policajti, jakože jo, nebo ty co je honěj. Oboje jsou soutěžící.
1: Jo. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost, že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
0: Takže to je vlastně taková moderní hra na schovku, dalo by se říct.
1: Jo, a jo. Mě by zajímalo, kdo byste byli vy, jestli byste je u sebe schovali, ty celebrity, anebo byste je práskli.
0: Já si spíš říkám, že tohle děláme všichni jako třeba každý pondělí, jo, akorát tam zůstaly ty telefony, taky hraješ na schovku a před šéfem, že jo, a maily, že jo, ty páteční, jo, taky nechceš, ale říkám si, kdybyste se měli jako někam schovat, jako zašít, tak proč byste si vybrali zrovna Brno?
2: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal, ty celebrity.
1: To je taky možnost, no.
0: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
1: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale...
0: A tak to nevíš, jestli vyvážejí popelnice, nebo jestli...
3: Takže pojďte ke mně.
0: Co přesně, pojede popelář. Hele, to je on!

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo, jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
5: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
6: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Starší byty v Česku dál zdražují, za poslední rok jejich ceny vzrostly v průměru o 10%. Metr čtvereční se nyní prodává přibližně za 86,5 tisíce. Například v Praze zdražil běžný 80-metrový byt meziročně o více než 800 tisíc korun. Růst cen ale v posledních měsících zpomalil, oproti předchozímu čtvrtletí byty zdražily jen o 1%. Po chladnějším začátku týdne se do Česka vrátí slunečné a teplejší počasí. Nejvíce slunce nabídnou čtvrtek a pátek, kdy teploty vystoupají až na 18 stupňů. Rána ale zůstanou chladná, místy se objeví mlhy a teploty mohou klesnout i pod nulu. Letadlo indických aerolinek muselo nouzově přistát poté, co na palubě začala hořet powerbanka. Chytnout měla v úložném prostoru nad hlavami cestujících a kabinu rychle zaplnil kouř. Do hašení se zapojili i někteří pasažéři, požár nakonec zlikvidovala posádka. Letadlo bezpečně přistálo na náhradním letišti a nikdo se podle dostupných informací nezranil. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v Čechách Eduka 2026 patří v Libereckém kraji k podzimním stálicím. Nabízí stovky prestižních pracovních pozic a přináší nové trendy v oblasti profesního růstu. Celotýdenní program začíná právě dnes a vrcholí veletrhem Eduka Expo od čtvrtka 15. října v Liberci. Česká Lípa je už tradičním partnerem programové části Eduka Kids, tentokrát programem v centru textilního tisku. Na severu Čech očekáváme dnes většinou oblačno, během dne se místy vyskytnou přehánky, na horách i srážky smíšené, teploty 10 až 14 stupňů.
12: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
16: Taky Davidem, jsme kompletní.
17: Krásný pondělí.
16: Hezký ráno. Snídaně šampionů. Je tady vlastně už od 6. hodiny, každou hodinu vítáme Davida, tak dvakrát, takže jsme rádi, že jsi po měsíci zpátky, že jsi teda taky ukázal.
18: Dobré ráno.
17: Dobré. Suše jako vždy.
16: Přesně, tak jak Davida znáte. Pink a Nate Rus, Just Give Me a Reason, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.
19: Hit Radio Kontakt.

0: Naprosto fantastický Ray Dalton, tohle je Hit Radio 10 minut po 8. Dobré ráno. Pojďme do Jihlavy. Ta se rozhodla poručit ne větru, ne dešti, ale rovnou přímo čurání. Představili tam 20 betonových patníků s otvory, psí pisoáry, který mají udržet pach a lákat psy k označkování, aby nečůrali na historické fasády. Jenomže si říkám, nevím, jestli to napadá jenom mě, ale ten problém je v tom, že jako psy nejsou lidi, neumějí číst a jako, kdo jim to jako řekne teda, že mají čůrat zrovna tady na ten pisoár?
1: Přesně, jak to má ten pes vědět jako.
0: Nebo mě zajímalo, jak bude vypadat to slavnostní teda otevření těch pisoárů, jestli jako přijde starosta, přestřihnout pásku, jestli tam pozvou prvního psa. Prosím vás, mohl byste se nám tady vyčurat?
1: Jo, nevím, jak tam chtějí s tím zápasit.
0: Ne, no, uvidíme, takhle, ale představ si, že chodíš celý život prostě do svýho oblíbený hospody. Jo, stará hospůdka, máš to tam ráda, máš tam dokonce svoje místo, jsi štamgast a teď tě vedle postaví novou hospodu, tak kam půjdeš? No, budeš chodit samozřejmě do té staré hospody, že jo? A já si říkám, jako já tomu fandím, jo? Jihlava chce teda naučit psy čurat na správné místo. Já bych chtěl jenom připomenout, že lidstvo dodnes nedokázalo všechny chlapy naučit se trefit do pisoáru. Jo, tak držím palce se psama.

0: Dobré ráno, zítra Rádia minutu po čtvrt na devět. Tohle je snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi.
1: Tak údajně už mají Češi jasno v tom, jak by chtěli strávit stáří podle průzkumu. Toužíme se údajně dožít 90 a mít důchod aspoň 18 000 korun. A pánové, možná mi dáte za pravdu, když řeknu, že byste to možná obrátili. Dožít se 90 a nějaký 18 k tomu. Mít 90 000 v důchodu a nějakou 18 na krku. Nebo?
0: Tak otázka je, jestli se toho ty 90 vůbec dožijeme, že jo? To je první otázka. A já bych chtěl teda v 90 takhle. Co byste chtěli v 90 dělat vy? Vy, kdo jste u rádia, a vy, kdo jste tady, co?
1: Jako vůbec nic, ale zároveň jako být v takové kondici, že můžu dělat úplně všechno.
0: Ležet, jako v penále, jo, už nebo.
1: No ne, jako tak, to je za dlouho, to je těžká představa. Hmm.
0: Já bych chtěl v 90 dělat přesně to, co v 25.
1: Co jsi dělal v 25?
0: No vysílat, ne.
2: Si by to někdo poslouchal, jo?
0: No, dobrý ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Z. Tak jsem tady na ten komín, paninko.
1: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
0: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
13: Service Plus.cz.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
15: Zhasněte světla, zapalte svíčky. Romantika i pod polštářem. Hitradio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Bourá se v Jablonci nad Nisou v Rýnovické ulici. U křižovatky s ulicí Petra Bezruče jsou v sobě dva osobáky. A pozor taky na nehodu v Ústí nad Labem, je v ulici u kostela u křižovatky s Klášterní. I tam se srazila dvě osobní auta a teď blokují jeden jízdní pruh.
17: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
18: Hitradio Kontakt.

0: Tohle je Pitbull Back in Time.
1: Posloucháte pondělí Hit Radio, snídaní šampionů, 8.29. A teď je přesně 8:30, tak jak to má David rád, a je tady ranní update.
2: Ranní update.
3: Česká kapela Mňága až Ďorb natočila nový videoklip společně se svými fanoušky. Ti se přímo zapojili do natáčení a stali se součástí výsledného videa. Skupina tak vsadila na netradiční způsob, jak propojit svou hudbu s lidmi, kteří ji dlouhodobě podporují. Americký soud nařídil zastavit vysílání reklam oslavujících prezidenta Donalda Trumpa. Spoty totiž byly financované z peněz daňových poplatníků. Podle kritiků šlo o politickou propagandu před listopadovými volbami. Nová řada Stardance odstartovala s nečekanou změnou. Kvůli zranění jedné z hereček se letos na tanečním parketu představilo jen 9 soutěžních párů místo plánovaných 10. Nejvíc bodů od poroty získal Vojtěch Dyk. Tak a teď tady máme odborníka na tanec.
4: To zrovna ne, ale ten, kdo se... Ten, kdo se nemohl účastnit, byla herečka Petra Nesvačilová, protože si zranila nohu. A i přesto aspoň ten úvodní tanec nějakým způsobem se svým tanečním partnerem zatančila. A teda bylo to strašně dojemný, šlo z ní strašně moc emocí, byť toho pohybu bylo vlastně málo. A je mi to strašně líto, na ní jsem se těšila.
1: Tak děkuji, že jste mi nedali slovo, já jsem to chtěl okomentovat. Samozřejmě to, co jsi říkala ty, to jsem všechno chtěl říct. Mimochodem, rok začala Stardance, jo?
4: V sobotu, ano.
1: Tak a mimochodem, já jsem tady teda od té muziky. Přišla nám zpráva od Petry z Mariánských Lázní. Nehodili byste nám tam obyčejný svět, ať si máme co v práci poslechnout? No tak... Jako nebudem tady z toho dělat jukebox, jako samozřejmě, jo. Ale prostě taky pondělí. A Abraxas, nevím jak vy dva, já to teda miluju.
4: Taky.
1: Osobně, rok 2000, obyčejný svět na Hit Radio 8.31. Vlastně to můžeme považovat za srdcovku. Ty vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vybíráte vy. Tak hezký ráno, šampioni.

0: Tohle je něco. Linkin Park, Up From The Bottom, na Hit Radio 8 minut po půl deváté. Já bych chtěl říct, že uplynulý víkend se mě něco pokusilo zabít. Nedal jsem se, bavili jsme se tady o tom ráno, v pátek se se mnou zasekl výtah, potom co jsem se asi o půl metru propadnul a v noci ze soboty na neděli, v neděli ve dvě ráno se vracím domů po Hradecký D11 po dálnici. Byla docela mlha, jdu asi 110 a najednou se naplnilo to, čeho jsem se v noci na dálnicích bál. Z ničehož nic se mi před autem v mém jízdním pruhu objevil jelen.
1: A to už je možná fakt nějaký znamení, když předtím víte, jak teďka jelen.
0: Počkej, jelen, ale ohromný. Teďka z té mlhy, ono fakt nebylo vidět, z té mlhy se najednou vynořily ty parohy, a ona mě kouká a já teďka si říkám, tak mám udělat jelení test nebo losí test, to se dělá, že jo, když testuju auta. Takže Michal udělal losí test. Takhle, žiju, 4x4 zafungovalo, ale ty, to jsou paka normálně, oni jsou ty blázni v říji teďka. A víš, jak se chovají jeleni v říji?
1: Jak, Míšo, ukaž nám to.
0: Tak troubí. Bojujou o svoje laně, samozřejmě. Taky jsem hledal, že se koupou v rašeliništích, prostě v tom bahínku, no, aby prostě asi feromony nebo tohle. A já k tomu teda přidávám osobně, že se občas projdu po dálnici. Jo, takže vy, kdo jezdíte často taky po dálnici a v noci, tak opravdu pozor na to, protože oni jsou tak tupí, že normálně tam vlezou tím nájezdem a může se vám stát, že ty paroží takhle potkáte nečekaně ve vašem jízdním pruhu. Za chvíli na Hit Radio Sia, Kendrick Lamar, taky tedy svým. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Navštivte Kia Autokoutek právě teď
5: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
4: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
5: A navíc i jistota 7leté záruky.
4: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
5: Ale jen u Autokoutek Liberec v Vratislavice.
4: A jen do konce října.
5: www.autokoutek.cz.
4: Den otevřených dveří, 30 let Autokoutek, již tuto sobotu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun.
8: Pátek 16. října slavíme 8. narozeniny. Oslav je s námi. Čeká tě 20% sleva na opalování, jednorázový krém, šampaňské a akce na permanentky.
7: Royal Sun. V Liberci u Kulturáku. RoyalSun.cz.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme výběr.
10: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
14: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
19: Šéfe, došel matroš!
20: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
21: Mami, já mám řidičák!
22: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
23: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
24: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz
25: 25 kilo Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
26: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
27: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů.

0: Za 11 minut 9 hodin posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle je Sia a Kendrick Lamar, krásné pondělní ráno.
1: V Nizozemsku přišli s docela netradičním způsobem, jak zpříjemnit vězeňkyním pobyt za mřížema, jo? Jedná se o ženskou věznici teda a ženy tam nově můžou mít na celách sexuální pomůcky. Ne teda zrovna pouta, těch tam mají asi dost, ale můžou si tam nechat donést cokoliv, jo.
0: Je pravda, že o pouta asi nebude moc velký zájem, ale říkám si, že teda v téhle věznici možná teda největší pašunk, a už tam nebudou drogy a cigára, ale tuškovky, jo, rozumím.
1: A tak opravdu zastánci tohoto přístupu tvrdí, že pak bude ve věznicích mnohem větší klid a jako určitě to z tebe nějakou frustraci vybije, takže ano.
0: Dobrý, tak to máme teda ženský věznice, ale co chlapský? Jak si poradí chlap? No, tam máš spolu vězně na to. Tak Disturbed, The Sound of Silence na Hit Radio v 8.50, hezké ranko.

0: Tohle jsou R.E.M., Imitation of Life a taky pondělní Hitrádio v 8.57. Snídaně šampionů je u konce. Ta byla dneska po měsíci kompletní, vrátil se nám David.
1: To jo, konečně.
0: Ze svatební cesty, trochu opálený, trochu zubnul, peněženka taky tenčí samozřejmě. Tak my vám děkujeme, že jste s náma celé ráno byli, budeme se na vás těšit zítra a teď vám přejeme hezké pondělí.
2: Krásný. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak jsme vlastně všechno řekli už, že?
1: Tak zítra o česky, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v Rýnovické ulici blokuje provoz nehoda dvou osobních aut a na místě se můžete nárazově zdržet, tak bacha na to. No a nohu s plynou sundejte taky na trase mezi Friedlandem a hraničním přechodem s Polskem. Na průjezdu Pertolticemi nabouralo osobní auto do lampy. Na místě je policie, tak i tudy projíždějte opatrně. Na cestách na sebe dávejte pozor, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Letos podruhé bude dnes jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Babišem budou hodnotit aktuální situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. Zdánlivá kolegialita na silnici může být i trestná. Konkrétně jde o upozorňování ostatních řidičů na policejní hlídky v okolí pomocí světelných signálů. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
7: Zákon umožňuje používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí, nikoli k upozorňování na policejní kontrolu. Problikávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta až 1500 korun na místě.
6: Nebo 5000 korun ve správním řízení. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 tisíciny sekundy Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
8: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
9: Na severu Čech se nám teploty pohybují mezi 5 a 7 stupni, k tomu zataženo místy mrholí a denní maxima se nám dneska dostanou jenom na 13.
10: Severní Čechy jsou válková, válková je kontakt. Startuje nejpozitivnější dopoledne v severočeském éteru. My jsme Hit Radio Kontakt a tohle je Sylvie Válková.
9: Tak jsem tady, ahoj, ahoj, krásný pondělí všem. Já teda musím říct, že mě už se stýskalo. Týden jsme se neslyšeli, já jsem byla na dovolený. No, co vám budu povídat? Myslím si, že první hodinu si tady budu připadat, jak řeč vysílám poprvý v životě. Tak jestli máte nějaký tip na to, jak se rychle dostat zpátky do pracovního tempa, dejte vědět, budu ráda. A teď už pojďme na tu skvělou muziku. Tady je Alan Walker.

0: Ashley Arms a Legendary. Takhle začínat společný dopoledne. To je přesně ončo. Já jsem se vrátila sem za mikrofon po týdenní dovolený a vy to určitě znáte taky, jak jste vyzenovaný, vyklidněný, tak si zpátky v práci najednou připadáte jako úplný nováčci, tak já jenom čekám na to, až tady třeba na mixpultu zmáčknu nějaký špatný čůdl, no uvidíme, zatím dobrý. Nicméně já se vás ptala, jestli máte nějaký tipy a triky na to, jak se co nejrychleji dostat zpátky do toho pracovního tempa a k tomu mi píše Martinka. Ahoj Silvi, vítej zpátky, nám už se po tobě v kanclu taky stýskalo. O, to je hrozně hezký. Dál ale Marta píše, můj osvědčený způsob, jak se rychle dostat zpátky do rytmu, je začínat pomalu, pít hodně kávy a prokecat se prvním dnem s kolegama. A ideálně jim nadšeně vyprávět o svý dovolený, že jo? A ukázat všech 600 fotek, co jsme pořídili. To oni určitě ocenějí. Každopádně s tím kafem to asi jo, no, to souhlasím, tak si ho pojďme dát teď všichni hromadně. Třeba jste ho ráno taky ještě nestihli, tak jdeme na kafe a k tomu posílám pokáče. Krásný dopoledne.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: La Cintura, špetku španělských rytmů jsme si dali takhle na úvod nového pracovního týdne. Dneska máme pondělí. Já vím, nechcete to slyšet, obzvlášť jestli taky máte pocit, že ten víkend trval asi tak 7 minut, nicméně je to tak, dneska to asi bude trochu bolet, ale nic, co bychom spolu nezvládli. My si to pondělí zpříjemníme naším úžasným, skvělým a dokonalým playlistem. Už za malou chvilku pošlu třeba pohodovku End of Beginning od DJO a hned na to přidám zase pořádnou nálož energie od Medjuzy, Good Boys a Becky Hill Lose Control. No jen řekněte sami, je to hned lepší, co? Tak na to určitě počkejte, zůstaňte s náma a fajn pondělí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW CarTech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. CarTech Liberec.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Gepy, přívěsy Liberec. Nové vozíky skladem, rychlé dodání. Gepy, přívěsy Liberec. Jsme i autorizovaný servis přívěsů. Máme příslušenství a náhradní díly. Přijeďte. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
10: Luxusní SUVčko za 599 000 korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 000 korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
11: Trenírkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
14: No to není možný.
13: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmář. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
14: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
18: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
19: Service Plus.cz.
20: Zlato, co máš dneska v plánu?
21: No přece všechno.
22: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

něco na probrání, Lose Control. Tak co, pomohlo? No já doufám, že jo. Jsou 4:50. A my se v tomhle čase jdeme mrknout na hokej, tak jak to ty naši kluci hráli? No, v pátek to bylo naprosto ukázkový. Energii Karlovy Vary jsme doma pod Ještědem porazili 5-0, což je nádherný výsledek. Já jsem dokonce v pátek seděla ve volební komisi a ten hokej tam jeden kolega pustil, no, ožili jsme pěkně. To byl fakt zážitek. A včera Šelmy vyrazili ven na území Mánes Motoru do Budějic, no a tady bohužel soupeřům podlehli 3-4. Takže aktuálně nám v tabulce patří 9. příčka, já ale věřím, že se to brzo zlepší. Další zápas nás čeká až v neděli, takže teď si kluci trochu odfrknou a 18. října vyrazí ven, a to do Brna. Tak si to klidně poznamenejte někam k sobě do diáře, kalendáře a v neděli držte palce. My už teď ale jdeme na další hity a jenom bych chtěla říct, že song, který si teď dáme, rozhodně není žádná narážka na Brno, kam naši tygři v neděli vyrazí. Tady je Meredith Brooks a kousek Bitch.

0: Smith a Nice to meet you. To nám doznívá v éteru Hitradia Kontakt. Za chvilku už 9:45. Tak jak se dneska máte, kamarádi? Jak zatím zvládáte to pondělí? Dobrý, no já doufám, že to zatím přežíváte s noblesou. Každopádně, my vám naservírujeme pořádnou dávku dopamínu. Je totiž dokázaný, že poslech oblíbený hudby uvolňuje látku, která souvisí s pocitem radosti a odměny. Takže my vlastně pečujeme o vaše duševní blaho. Už za malou chvilku posílám Eda Sheerana a potom si dáme taky duo Shawn Mendes a Camila Cabello. Takhle budou znít následující minuty, tak na to určitě počkejte a zůstaňte s náma.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Navštivte Kia Autokoutek právě teď
3: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
2: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
3: A navíc i jistota 7leté záruky.
2: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
3: Ale jen u Autokoutek Liberec v Vratislavice.
2: A jen do konce října.
3: www.autokoutek.cz.
2: Den otevřených dveří, 30 let Autokoutek, již tuto sobotu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kopia Liberec. Pronájem kopírek a tiskáren. 950 korun měsíčně. Kopia Liberec. Pronájem tiskových řešení, kopírovacích strojů a tiskáren. Velký plnobarevný stroj formátu A3. www.copia.cz. Zkušenost se nedá kopírovat.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
15: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
14: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
15: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
16: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Home Credit.cz.
17: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je easy. Akční modely Škoda easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
18: Hit Radio.
19: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm? Trocha nostalgie. Hlavní chod? Mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
0: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pohodlný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už je desítka a my jdeme mrknout, jak to aktuálně vypadá na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci na Tržním náměstí. Bourala tu dvě osobní auta a na místě aktuálně probíhá šetření nehody, tak projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky v České Lípě v ulici Josefa Maštálka, kde je na vozovce rozlitý olej. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje. Aktuálně by získalo 28,8% hlasů, téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky.cz. Naopak posilují Starostové s 18,8%. Třetí ODS by získala 12,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a Motoristé. Úspěch Jana Grolicha může změnit budoucnost lidovců i na celostátní úrovni. Dostává teď příležitost oslovit širší veřejnost a více reprezentovat KDU-ČSL. Nebude to ale lehké období, pokračuje politolog Jan Kubáček.
8: Na druhou stranu čeká ho velmi složité soužití se stávajícími výraznými lidoveckými tvářemi. Neboli bude potřebovat, aby opravdu tu politiku lidovců prezentoval primárně on a tváře nové a naopak ustoupili bývalí předsedové Marian Jurečka, pan Výborný.
7: A některé další výrazné osobnosti ze sněmovny, které ale symbolizují staré pořádky. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci na Blízkém východě. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny.
9: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: V Železném Brodě a ve Varnsdorfu měříte 7, 8 stupňů je v Liberci, České Lípě a ve Frýdlantu a na 9 zatím máme jenom Děčín. K tomu je na většině území oblačno nebo převážně oblačno. Denní maxima se dostanou ke 13 a během dopoledne i odpoledne musíme počítat místy s dešťovými přehánkami.

krásný pondělí přeju všem. Ahoj, ahoj. Tak dneska máme 12. října, to jsme pořád v první polovině a tahle část měsíce je zajímavá tím, že má nejvíc lidí narozených v říjnu narozeniny. No tak k tomu si něco řekneme v dnešním Dořekni to, určitě na to počkejte. Nejdřív ale dáme další skvělý hity a mrknem taky na fotbal. Teď už Coldplay, Little Sims a Burna Boy.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

trips a dokola, tohle prostě nejde nemilovat. Na hodinkách 13 minut po 10. A my se v tomhle čase jdeme mrknout taky na fotbal. Včera hrál doma Slovan se Slováckem, ale bohužel výhoda domácího hřiště i výhoda toho, že soupeři byli v oslabení, zůstala nevyužitá, prohráli jsme 0-2. I tak ale zůstáváme na prozatímní druhé příčce tabulky. Na první Slávii ztrácíme 6 bodů a hned na nás se dotahuje Sparta se ztrátou 2 bodů. My se ale v tabulce podíváme taky na páté místo, kde je náš Jablonec, který o víkendu taky hrál, tentokrát venku, a to v Brně, odkud si kluci přivezli body po výhře 0-1. Takže do Jablonce posíláme dodatečně gratulaci a teď už jedeme dál do práce, domů i na cesty. K vám teď posílám Imagine Dragons.

0: Robin Schulz, James Blunt a OK na hodinkách 10.25 a to znamená jediný. Otevíráme si naše tradiční pondělní Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Řešili jsme, že první polovina října je statisticky část měsíce, kdy má nejvíc lidí narozených v říjnu narozeniny. Takže se dá předpokládat, že spoustu z vás čeká nějaká ta rodinná narozeninová oslava a ty můžete buď milovat nebo nesnášet. Nic mezi tím. Prostě sejde se několik generací, spousta jídla a minimálně jeden příbuzný, který se vás zeptá, kdy už konečně budete mít děti nebo svatbu. Klasika. No a někdy stačí jedna jediná věta, aby se z příjemného posezení stalo rodinný drama. Takže dnešní téma pro Dořekni to zní. Nejhorší věc, kterou můžeš říct na rodinné oslavě je... A teď je to na vás. Tak popřemýšlejte o tom, co byste nikdy nevypustili z pusy před babičkou, tchýní nebo strejdou a dejte vědět na náš WhatsApp. Za chvilku to proberem.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio kontakt 606 825 404. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Váš autorizovaný prodejce Peugeot. MK Cars, Jablonec nad Nisou. mkcars.cz.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
7: Gravitrax Spider-Man!
8: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
7: Když stavebnice, tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
15: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
16: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, T-Mobile, Vance Construction a Generali Investments. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Skol ve stopě.
17: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
18: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
19: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
20: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
21: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
22: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
23: Lásko, jaký bys chtěla auto?
24: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
23: Ale já myslel, jakou barvu.
24: Barvu? Já tak to nevím.
23: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
25: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Baby Rexa, Faithless a New Religion. Takhle dobře zní pondělí, když ladíte Hit Radio Kontakt. Pojďme zpátky k našemu dnešnímu Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Píše Pavel, nejhorší věc, kterou můžeš říct na rodinné oslavě je, tak co, koho jste letos volili? Ano, velmi aktuální téma takhle po volbách a jako fakt doporučuju se týhle větě na rodinné oslavě vyhnout, protože jak přijde na politiku, ještě v trochu oviněném stavu, tak rodinný pouta jdou prostě stranou. Pavle, díky za zprávu. Dál píše Téra, nejhorší věc, kterou můžeš říct na rodinné oslavě je, tak já vám to teda oznámím, dávám výpověď v práci a budu se živit jako influencer. Jo, tak jako horší načasování než tohle, oznamovat na rodinný oslavě asi fakt není. No a na závěr zpráva o dítě. Nejhorší věc, kterou můžeš říct na rodinné oslavě je, tak co, kdy bude miminko? Ano, absolutní souhlas. Jako Jíťo, kdybych dneska měla říct nějakýho vítěze, tak to seš ty. Tohle je za mě fakt ta nejhorší možná věta, která na rodinný oslavě může zaznít. Nesnáším to, prosím vás, nedělejte to. Já jsem taky jednou byla svědkem toho, že se někdo tak jako neopatrně zeptal jedné ženy na dítě, že už se prej jako pěkně kulatí, no ale ona těhotná nebyla, takže si dovedete představit, jaký trapas to byl. Tak moc díky za všechny zprávy, jste prostě úžasní, opět jste mě pobavili a já myslím, že i dneska jste to dořekli naprosto fantasticky. A teď už pojďme na další muziku. Před námi jsou Činasky.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.

0: Avicii a Sandro Cavazza Without You. Jestli nějaký hit skvěle pásne k dopolední kávičce, tak je to tenhle. Za chvilku už máme na hodinkách 10:45. Tím pondělním dopolkem dneska proplouváme společně a já můžu slíbit, že i další minuty vám v práci nebo na cestách maximálně zpříjemníme. Budu pro vás mít hit, který letos v říjnu oslaví už 9 let od vydání, ale pořád je stejně skvělej. Selena Gomez a Wolves, to si dáme už za malou chvilku a k tomu přidám taky tohle dvojitý preso. David Guetta, Teddy Swims a Tom Zeraj. I takhle to tady bude už za malou chvilku znít. Tak na to stopro počkejte a krásný pondělí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Navštivte Kia Auto Koutek právě teď
3: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
2: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
3: A navíc i jistota 7leté záruky.
2: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
3: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Vratislavice.
2: A jen do konce října.
3: www.autokoutek.cz.
2: Den otevřených dveří, 30 let Auto Koutek již tuto sobotu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
6: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
11: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
10: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
11: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
10: To musím mít!
11: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
10: tak Mironet. Klikni!
12: Kopia Liberec. Pronájem kopírek a tiskáren. 950 korun měsíčně. Kopia Liberec. Pronájem tiskových řešení, kopírovacích strojů a tiskáren. Velký plnobarevný stroj formátu A3. www.copia.cz. Zkušenost se nedá kopírovat.
13: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
14: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se Skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Franto, kde jsou ty maliny?
18: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
17: Taky zavakuovaný.
19: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
20: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
21: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
20: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
21: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
20: Zahradagalas.cz.
22: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
23: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
24: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme. Golf Family už za 589 000 korun. Tiguan Family za 929 000 korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
25: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
26: Hit Radio Kontakt.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: A už je tady 11. hodina. Pojďme mrknout na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci v Ruprechtické ulici poblíž křižovatky s Divišovou. Havarovala dvě osobní auta a částečně blokují dopravu, tak tudy projíždějte opatrně. No a komplikace máme taky v Liberci na Tržním náměstí, kde se taky bouralo a na místě stále probíhá šetření nehody. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio Kontakt.
10: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje stát o miliony korun. Jen během letošních letních prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech téměř 773 tisíc cigaret. Pokračuje mluvčí celní správy v Liberci Jitka Fajstavrová.
11: Zadržené zboží představilo významný zásah do příjmu státního rozpočtu. Celkový únik na spotřební daně dosáhl u těchto komodit téměř 3,9 milionů korun. Největší podíl připadá na cigarety.
10: Celníci kromě klasických cigaret zajistili také náplně do elektronických cigaret, tabák ke kouření nebo nikotinové sáčky. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paoliniové z Itálie.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Na severu Čech aktuálně měříme teploty mezi 8 a 10, k tomu zataženo, místy prší a denní maxima se dostanou jenom na 13 stupňů. Odpoledne by potom mělo oblačnosti ubývat.
8: Hit Radio. Hit severní.

Přenádherný pondělí přeju. Sylvie Válková stále u mikrofonu. Ahoj, ahoj. My si spolu už rozjíždíme 11. dopolední a i ta bude samozřejmě nabitá. Proberem, co se dělo na Českolipsku. Mrknem taky na jeden zajímavý průzkum o lžích dospělých lidí. A k tomu si dáme další nálož skvělý muziky. Hned na úvod tady pro vás mám Linkiny, tak pojďme rovnou na to.

peníze mu ukradli. Případ teď dokonce řeší krajský soud v Liberci a obžalovaným hrozí až 12 let vězení. Co mě ale na tomhle příběhu fascinuje úplně nejvíc je to, že zatímco spousta z nás řeší, jestli nám na konci měsíce zbyde něco na spořáku, tak si někdo dokáže našetřit miliony v jeskyni. Dokonalý. Každopádně doufejme, že se pán svých úspor ještě dočká, protože jinak by to byl velmi smutný konec, jinak neuvěřitelného příběhu. No, pojďme dál, před námi Alex Warren a jeho Ordinary, tady to je. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: One Man Show Foundation a Cizí zeď. Nádherná česká srdcovka, která tady nemůže chybět. Až 6 z 10 dospělých nevydrží 10 minut vést konverzaci bez toho, aby zalhali. A ti, kteří lhali, to během těch 10 minut udělali v průměru 2x až 3x. To jsou výsledky nejnovějšího průzkumu, přičemž teda nešlo o nic velkého. Jo, ty lži většinou byly taková ta klasika, jako už jsem na cestě, nebo dám jedno a jdu. Prostě věci, které si člověk fakt už ani neuvědomuje, že je říká a že to jsou vlastně lži. Tak se schválně dneska hlídejte, jestli sami sebe taky přistihnete při nějaký tý nevinný lži, no a já vám teď přeju krásné dopoledne a samozřejmě slibuju, že na Hit Radio Kontakt uslyšíte jenom tu nejlepší muziku, to rozhodně žádná lež není. Za chvilku je tady Taylor Swift nebo Calvin Harris.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Pátek 16. října slavíme 8. narozeniny. Oslav je s námi. Čeká tě 20% sleva na opalování, jednorázový krém, šampaňské a akce na permanentky. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. RoyalSun.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
13: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
12: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
14: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
15: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
14: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
16: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
17: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
18: Co
8: kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo.
18: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
8: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
18: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
8: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
19: Tati, kdy bude levnější benzín?
20: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
21: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
22: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn

The Fate of Ophelia, Taylor Swift a Hit Radio Kontakt. Takhle skvěle my vám hrajeme i do toho pondělního dopolka. Je 8 minut po půl 12. a my se tradičně v tomhle čase taky podíváme na to, co nás tady na Hit Radio čeká večer. A sice večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia. Takže se vám postaráme o ten nejlepší večerní soundtrack a zakončení dne. No a abych vás na to pořádně nalákala, pojďme si dát malou ochutnávku. Dneska pro vás mám rockovou pecku od legendární kapely Guns N' Roses, která má vlastně docela zajímavý příběh. Vznikla totiž tak, když byl zpěvák Axl Rose a kytarista Izzy Stradlin zamilovaní do stejné holky. A ta, představte si to, odmítla frontmana, řekla mu Don't Cry, neboli Nebreč, a dala přednost kytaristovi. Takhle vznikl tenhle song, který už za váma posílám právě teď, a víc podobných hitů vás tady čeká dneska po šestý.

0: Chabuzyho Bar Song jsme si dali na závěr našich tří společných hodinek. Pondělní dopoledne máme za sebou, kamarádi, takže i tu nejtěžší a nejnáročnější část týdne máme za sebou. No, takže gratuluju, zvládli jste to. A teď už nás čekají jenom samý příjemný věci. Oběd, srdcovky, poobědový kafičko, no a jde se domů. Takže si nechte chutnat, jestli už jste zasedli k obědu, a rozhodně si k tomu dejte srdcovky s Jirkou Pelnářem. Dáte si třeba Meatloaf, Culture Beat nebo Dajdou, tak se mějte krásně, zvládněte zbytek pondělka a slyšíme se zase zítra. Čau.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tati, kdy bude levnější benzín?
4: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinnou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
5: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
13: Co kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo?
14: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
13: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
14: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
13: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
15: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
16: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
15: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
16: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
15: Zahradagalas.cz.
17: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
18: Under Armour makes you better.
19: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
20: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
21: Get
2: Gepy, přívěsy Liberec. Nové vozíky skladem, rychlé dodání. Gepy, přívěsy Liberec. Jsme i autorizovaný servis přívěsů. Máme příslušenství a náhradní díly. Přijeďte. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
21: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
22: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
23: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, SEAT sedí.
24: SEAT, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný SEAT Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. SEAT v Autonord Terezín. Autonord.cz.
25: Hit Radio Kontakt.
26: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Liberci v Ruprechtické ulici poblíž křižovatky s Divišovou bourala dvě osobní auta, částečně tam blokují dopravu. A ještě v České Lípě v ulici u Průmyslovky, i tam máme dvě auta v sobě, projděte hodně opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
5: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
0: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Státní volební komise dnes schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy, jak potvrdil ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
9: Samozřejmě jsou to volby z hlediska organizačního nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
8: Komplikace při sčítání hlasů nezaznamenal ani Český statistický úřad. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Zapsány budou i výsledky senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Po chladnějším začátku týdne se opět přechodně oteplí, nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty stoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a objevovat se budou dál mlhy, o víkendu se opět ochladí a místy zaprší. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Teď se ještě podíváme k nám.
2: V Libereckém kraji přišlo v pátek a v sobotu ke komunálním volbám o 7215 lidí více než před 4 lety. Účast dosáhla 46%. V roce 2018 hlasovalo v řádném termínu do obecních zastupitelstev necelých 44%. Podle statistického úřadu ale zapsaných voličů ubývá.
0: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Na Liberecku bude polojasno až oblačno, zejména na horách se vyskytnou slabší přeháňky. Odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a teploty 10 až 13, na horách do 8 stupňů.
10: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Je pondělí, pravé poledne, ahoj, jak se máte dneska? Dobrý, o víkendu v pohodě všechno, užili jste si podzimní víkend, byli jste třeba i s dětmi pouštět draka? Já jo, úplně poprvé, jako táta, bylo to teda neuvěřitelný. Pro mě to byl neskutečný zážitek, zjistil jsem, že je to taková moje nová srdcovka. A jednou, tak možná, že za pár let, tak i nějakou podobnou písní, tak si tenhle ten podzimní okamžik připomenu z roku 2026, až třeba bude rok 2046. I my se dneska s vašimi vzpomínkami dostaneme klidně o 20 let zpátky. A protože je oběd, tak já vás vezmu ještě dál, já vás vezmu do roku 93 a k obědu si dáme takový typický 90-kovej oběd pracovní. Zažili jste tu dobu, kdy jste šli v průběhu práce na oběd do lahůdek nasekanou na stojáka? A existují ještě ty lahůdky, kam jste chodili? Jo, sekačka na stojáka, to prostě to byla klasika. A tak si dáme i my tady na Hit Rádiu skutečnou sekanou. Meatloaf. Překladu do češtiny opravdu sekaná. Rok 1993 a nádherná podzimní balada na start srdcovek na Hit Rádiu.

0: Meatloaf, I'd do anything for love. Velká romantika. Na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Srdcovka číslo jedna, koukám se tady na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Karel mi píše, no jasně, že si pamatuju, chodili jsme takhle s chlapama z práce nasekanou na stojáka do našich oblíbených lahůdek, které už tedy neexistují, dnes se tam místo toho prodává nějaké oblečení, bylo to na rohu u náměstí a když jsme neměli chuť nasekanou, tak jsme si dávali ještě většinou 20 deka, závorka čtvrt kila, vlašáku s rohlíkem. Jo, vlašák s rohlíkem, tak to je taky samozřejmě legendární svačina. Někdo samozřejmě neměl vlašský salát, ale místo toho pochoutkovej salát, jo. Ale tohle je teda neuvěřitelná klasika. Jestli to máte rádi, nevzdávejte se toho, ať si kdokoliv říká cokoliv, prostě pořád dál za to bojujte, jestli vám to chutná, tak si klidně zítra udělejte čas jenom pro sebe, dejte si svačinu a dejte si prostě klidně čtvrt kila vlašáku s třema rohlíkama, jako proč ne? Někdy se jako vyplatí bojovat za to, co máme rádi, někde to teda jako úplně zbytečný, jo? A o tom je další srdcovka, kterou tady mám pro vás připravenou na Hit Radio. Dido zpívá o tom, jaké to je, když neustále jako bojuje za svůj vztah a za svou lásku, i přesto, že ví, že už to vlastně je dávno pase. Jo? Dneska se tomu taky mimo jiné říká stalking, ale nezní to tak vznešeně. White flag, bílá vlajka, srdcovka číslo dvě, tady na Hit Radio. Tak mějte pohodové pondělí.

0: Mám tady další vzpomínku na oblíbenou jídelnu, do které jste chodívávali. Tohle mě baví, tato vzpomínka.
1: Ahoj Jirko, já takhle v tom 93. zhruba jsem jezdil s AVI a chodil jsem, když se sjede dolů Táborskou na Světla, kde se odbočuje doleva na Sinkáč, tak tam byla jídelna. Tuším, že to bylo taky na Stojáka a já jsem tam chodil na sekanou s knedlíkem a se zelí. To jsem miloval, to mi dělala babička. Ahoj.
0: Sekaná s knedlíkem a se zelím, to slyším poprvé v životě, ale vzhledem k tomu, že to dělala babička, tak věřím, že to muselo být fantastický. To vyzkouším. Tak to je taková malá inspirace i pro nás. Dámy, pokud teď posloucháte srdcovky a nevíte, co budete o víkendu vařit, což předpokládám, jako, že nevíte nikdy, alespoň to je taková moje vlastní jako zkušenost ze života vždycky, co budeme vařit na víkend, co budeme vařit na víkend, tak zkuste sekanou s knedlíkem a se zelím. Ještě by mě zajímalo, jestli to bude zelí na sladko, anebo zelí na kyselo. Tak prosím ještě o doplnění, jo, stačí do zprávy, za chvilku si to řekneme. My si mezi tím dáme další dvě srdcovky. Ta první, tak ta nás vezme zase o pár let zpátky. Michael Jackson. Jo. Tady se na chviličku zastavím, protože Michael Jackson, teď momentálně to hrozný peklo. Žijeme ve světě AI, člověk nemůže ničemu věřit a já jsem teď viděl na Instagramu fotku nějakého chlapíka, který ho vyfotili někde ve vlaku nebo v tramvaji, nebo kde to bylo a vypadá fakt jako Michael Jackson, jo, ale úplně. Říká se, že každý z nás má na světě nějakého dvojníka, ano, i vy ho máte, vaše paní, vaše tchyně, je to tady dvakrát na tom světě, prý. Takže může to být jenom shoda náhod, ale tenhle děda mu teda normálně z oka vypadl, jo? Já říkám děda, protože Michaelovi by teď bylo reálně 68 let. Tenhle hit naspíval, když mu bylo 29 a je to fantastická věc. Srdcovka s číslem 3 a hned po ní Bryan Adams. No a já jsem zvědavý, jestli se dozvíme, jestli teda to zelí je na kyselo anebo na sladko. Už za chvíli tady na Hit Radio a teď I'm Bad.

Michael Jackson, který zpívá jsem postel, je to tak, ne? I'm bad, jsem postel, ne? Možná netopír. O čem to sakra je? Tak to nevím, ale už vím, že konečně ta sekaná je normálně jako knedlozelo vepřo, jo, s tím zelíma s knedlíkem, co jsme řešili před chviličkou, takže to je normálně klasický zelí na kyselo. Tak děkujeme moc za tenhle ten tip a my si dáme další srdcovku. To už je pátá srdcovka, za chviličku bude i srdcovka na vaše přání. Tak dáme trochu pondělní romantiky. Brian Adams, Do I Have to Say the Words ve 12.22?

0: Bryan Adams na Hit Rádiu. Nádherná balada a je to pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska v srdcovkách, tak jsme zavzpomínali na naše legendární jídelny a lahutky, ale zároveň tak jsem tady naťukl téma dvojníků. A to je tady jako hodně zajímavý téma, protože to jste se rozepsali na WhatsApp Rádia 777-937-777. Kdy, kde, jakého dvojníka jste potkali i tady jako v Česku? A tohle je třeba hezká zpráva. Ahoj, o dvojnících něco vím, když jsem si doplňovala zboží v jednom obchodním domě. Z pozarohu s košíkem vyjel můj otec, o nějakých 40 let mladší. Jako nekecám, moje prvotní reakce byla ahoj a potom jsem si uvědomila, zarazila se a omluvila. Je tedy pravda, že můj otec celý život v tom městě pracoval. Teď už je tam nahoře, ale pro mě to byl tedy tenkrát šok. A vidíš, teď jsem si na toho svého tátu tak vzpomněla, až mě to dojalo, takže tady mám slzu. Vzpomínám na písničku Táta Dvojty Dika. Bože, je boží. A ti slyšíš? No to je krásná vzpomínka. Tak zdravíme tedy i tam nahoru, třeba nás poslouchá. No a co se týká těch dvojníků, no tak jo, asi jo. A dokonce tady mám zprávu, že prý. Ale že prý, kolik lidí je mi podobných, se uvádí na občanském průkazu, jo? Tak se ptáme, kde, a tady, mělo by to být to první číslo na průkazu. Pokud tam máš nulu, tak ti nikdo podobný není. S proměnutím jsi jediný exot na světě. Tak to já se teda hned podívám, jaký číslo na občanském průkazu mám. 0-1, jo, tak dobrý. Tak děkuju. Ale tak na druhou stranu možná uf, že podobný exot, jako jsem já, už tady není. No a vy se můžete na občanku teda podívat taky, jestli tam máte u toho čísla nulu nebo ne, no. Tak super. Děkuju, moc díky. A teď mi dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku je tady srdcovka na vaše přání. 777-937-777.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Kopia Liberec. Pronájem kopírek a tiskáren. 950 korun měsíčně. Kopia Liberec. Pronájem tiskových řešení, kopírovacích strojů a tiskáren. Velký plnobarevný stroj formátu A3. www.copia.cz. Zkušenost se nedá kopírovat.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Trenirkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz. Co kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo?
11: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
9: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
11: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
9: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
12: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Home Credit.cz.
1: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
18: No, říkala, že nic nechce.
17: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
18: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
19: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
18: Romantickou večeři.
19: Pobyt pro dva.
18: House running.
19: Jízdu v supersportu.
18: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
19: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
18: Nejlepší zážitky hledejte na
20: firmanazážitky.cz.
21: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
22: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
23: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme. Golf Family už za 589 000 korun. Tiguan Family za 929 000 korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
24: Jídelno? Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno? Od pondělí do neděle.
25: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Radio.

0: Eva Farna a Mirai v duetu Vzpomeneš si ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já si vzpomínám, není to tak dávno, co tady Eva Farna seděla, stejně taky Mirai Navrátil a poprvé vlastně tady představovali tenhle duet vám, kdo posloucháte Hit Radio. Byli tady takhle v 1 hodinu odpoledne, bylo to moc příjemný. Jo? No jo, ale teď budeme vzpomínat na úplně něco jiného. Budeme vzpomínat na vaše zážitky a také na vaše oblíbené písně. A píše mi Eliška. A píše mi, ahoj Jiříku, já jsem si vzpomněla taky na jednu moji oblíbenou jídelnu, kam jsme chodívávali s holkama ještě na střední škole. Chodili jsme tam na hranolky do trouhelníčku, já nevím, co je do trouhelníčku. Hranolky do trouhelníčku. Přemýšlím, jo, moment, nemůže to být takovej ten papírovej jakoby kelímek vlastně v tom tvaru trouhelníku, že jo, to tak jako dole do špičky, nahoru se pak dávala ještě tatarka. Tak to teoreticky by mohlo být ono. Tak píše, že vzpomíná na hranolky do trouhelníčku a že jim na to dávali nějaký speciální grilovací koření ze zora. A že to byla teda neuvěřitelná ňamina a že s holkama většinou poslouchali U2. Tak jestli bych mohl zahrát dneska U2 a že zdraví své spolužačky na dálku, že ví, že některé z nich určitě teď poslouchají Hit Radio. A že budou vědět. No tak jo, tak když U2, tak co jiného než Vitor Vidáčů. Jste na to připraveni takhle v pondělí zlepšit si náladu? I když jste v práci, tím, že si dáme YouTube? Já myslím, že jo. Nádherná srdcovka na přání, moc za ní děkuju. Další srdcovka na přání bude opět zítra. Zapamatujte si číslo 777-937-777, kam vaše přání můžete posílat. Teď tedy pro Elišku a holky, hodní ze školy.

0: Miley Cyrus na Hitrádiu ve 12 hodin 43 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi. Další budou zase zítra v pravé poledne. Jsem rád, že posloucháte Hitrádio i s Jirkou Pelnářem, tady se mnou. Za chvíli taky Lucie a nejnovější zprávy. V nich se vydáme po stopách největšího sucha, protože letošní rok je třetím nejsušším obdobím od roku, a teď schválně si jenom můžete tipnout, od jakého roku. Odpověď se dozvíte ve zprávách přesně ve 13 hodin, ale nebojte se popustit úzdu fantazii, pokud myslíte, že to je za posledních 30 let, tak ještě klidně v pohodě přidejte. Do 13. hodiny ještě spousta hitů, stihneme Ava Max, nebude chybět ani Cyril, ani Shakira s hitem Zoo, tedy Zoo, tak buďte s námi.
1: Navštivte Kia Autokoutek právě teď
2: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
1: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
2: A navíc i jistota sedmileté záruky.
1: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
2: Ale jen u Autokoutek Liberec v Bratislavice.
1: A jen do konce října.
2: www.autokoutek.cz.
1: Den otevřených dveří, 30 let Autokoutek, již tuto sobotu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Já nový plot mám.
12: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
17: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
18: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. autorizovaný partner Omoda a JQ.
19: Klikni!
20: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
19: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
20: Když mobily?
19: Tak Mironet, klikni dvakrát.
21: Comfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Comfortplus.cz.
22: Tati, kdy bude levnější benzín?
23: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
24: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
25: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
26: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
27: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost, že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
28: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
27: To je taky možnost, co?
28: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
27: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale...
28: A tak to nevíš, že se vyvážuje popelnice, nebo jestli...
27: Pojďte, pojďte ke mně.
28: Co přesně, pojede popelář. Hele, to je on, to je on.
25: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: V závěru dnešního poledne pondělního Ava Max před námi nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, co se kde děje. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Děčínsku, mezi Českou Kamenicí a Chřibskou bouralo osobní auto mimo vozovku. S opatrností je to průjezdné Kyvadlově. A ještě na Liberecku v Hodkovicích nad Mohelkou v Nádražní ulici na mostě je silnice uzavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
6: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letošek je třetím nejsuším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině jihočeského kraje, ale také v částech jihomoravského a plzeňského kraje, Vysočiny a střední Moravy. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého a Libereckého kraje nebo v Beskydech. Na silnici 1/16 pokračují práce na novém obchvatu. V Martinovicích upravují a rozšiřují stávající silnici kolem čerpací stanice. Další plány popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
12: Na konci října na ní dočasně převedeme veškerou dopravu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě nového obchvatu. V místě bude rychlost omezena na 50 km v hodině.
11: Samotný obchvat půjde pak do provozu v roce 2028. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford. Vyvinuli nové makroekonomické modely, na základě kterých mohou včasná opatření fiskální a měnové politiky zmírnit výkyvy ekonomiky. Po týdnu tak končí vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění. Teď se podíváme k nám.
1: Referendum k plánované výstavbě fotovoltaické elektrárny v Ralsku na Českolipsku je neplatné. Hlasovat přišlo jen 537 lidí, to je méně než potřebných 35%. Většina hlasujících se podle protokolu zveřejněného na webu města vyslovila proti, ale i tak bude jen na krajských zastupitelích, jak o projektu v Ralsku rozhodnou.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
1: Na severu Čech bude polojasno až oblačno, zejména na horách se vyskytnou slabší přáhánky, nad 11 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové, teploty 10 až 13 stupňů.
13: Hit Radio.
14: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál, pokud se vracíte akorát teď po obědě zpátky do práce, no tak nějak to zvládněte. Ono to za chviličku skončí, nebojte se, pak už bude úterý a bude to v pohodě. Než abyste se takhle po volebním víkendu v práci s kolegama dohadovali a bavili o politice a o volbách, tak pojďme si na Hit Rádiu povídat o něčem úplně jiném. A to je o naší budoucnosti, jo? Respektive o našich dětech, protože děti jsou naše budoucnost, jo? Takže o dětech. Máte děti? A je nějaká vlastnost, u který jste si 100% jistí, že ji zdědili po vás, anebo po vašem partnerovi či partnerce? Dejte vědět na 777-937-777. Zjistíme dneska, jestli je pravda, že se říká, že geny prostě nevyčuráš. Tak dejte vědět, teď Dua Lipa na Hit Radio.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Reggae and Bowman na pondělní odpoledne, za chviličku bude 1:45, za chvíli taky přijdou děti domů ze školy, no až dneska odpoledne budete zase peskovat za něco, tak se zamyslete nad tím, jestli to nedělají, protože jste to sami dělali i vy, když jste byli malí. Jo? Říká se, že geny nevyčuráš, a tak se vás ptám, jakou vlastnost po vás vaše děti mají. Tak Lenka třeba píše, zdravím do rádia, po manželovi dcerka zapomíná věci a po mně je zase nedočkavá. Tchyně je taky učitelka, takže si doma po škole hraje občas na školu. Ano, ty geny tam prostě jsou. Tohle taky hezký. Robert, je to pravda, můj syn má tu skvělou vlastnost mé ženy a to, že mě dokáže vytočit ve 2 vteřinách. Boží. Lucka, ahoj Jiříko, tak moje děti jsou celá já, drzí podměšilové, protože vím, že to mají po mně, nemůžu se na ně zlobit, ale do téhle doby se jim vlastně drzost hodí. Měj se hezky, Lucka. Lukáš, čau Jirko, a co tvoje děti? Dobře, děkuju za dotaz. Jasně, můžu odpovědět, je to jednoduchý. Ale zrovna včera, tak jsme byli s tím mým nakupovácům mu 4 roky a tam jsem se teda přesvědčil, že je můj. Jo, normálně jsem prožil test DNA v přímém přenosu. Chtěli jsme pouštět draka, takže jsme šli do hračkářství a malej se mě ptal, jestli si může vybrat i nějakou hračku. Říkám, OK, jasně, tak se projdi. Tak si prošel celý to hračkářství a najednou slyším, tati, tati, tati. Jsem tam přiběh a on říkal, prosím, prosím, prosím, tohle chci, tohle chci. Tak já tam přijdu, že jo, koukám. A on si úplně ze všech těch hraček, úplně ze všech, vybral za 39 korun malý umělý hovínko. Já na něj koukám, říkám, kam vážně, a on, že ho musíme koupit, že ho dáme doma na zem a tím vystrašíme mamku. Já jsem se tam normálně málem rozbrečel, já byl tak dojatej. Říkám, kámo, ty jsi celý já, no jasně, přesně takhle, já jsem jako malej vystrašil i moji mámu. Takže, jak říkám, test DNA. No tak buďte pyšní na ty vaše ratolesti. Jsou to vy?
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

stává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás

0: Lukas a Steve na Hit Rádiu. Jak byste na tohle tančili? Co byste na to tančili? Člověk vlastně jako neví, ale když se tak jako dívá na Stardance a slyší tam ty nové moderní písně a vidí, že se na to tančí prostě Jive, Čače a tak, tak si říká, páni, to by mě nikdy ani nenapadlo. Měli jste to tak podobně, dívali jste se o víkendu na Stardance? Ten první díl, kterým to teď odstartovalo, tak byl asi jako nejsledovanější za posledních x let, protože všichni chtěli vědět, jestli je pravda, že opravdu duo Eben Kostková končí. A ano, sami to hned v úvodu tedy potvrdili, že po 20 letech budou končit. Jinak, když vezmu kolem a kolem, co se tam všechno odehrálo v tom prvním díle, tak já nevím, jestli nejvíc zarážející je, že Vojta Dyk je momentálně na prvním místě, že má 30 bodů. Nebo to, že vlastně to hodnocení obecně bylo strašně vlastně jako nízký. A nebo je nejvíc zarážející na tom, že Stardance už je 20 let. Protože ve chvíli, kdy to opravdu jako řekli, že po 20 letech budou končit, tak si člověk říká, to není možný, ne? Že už 20 let se na to člověk dívá, že už 20 let je takováhle televizní soutěž a my se na ní pořád těšíme. No zajímavý. Co vy? Co si myslíte o prvním díle Stardance? Klidně můžete napsat na 777-937-777 a já za chviličku zahraju něco, na co byste si klidně zatančit mohli. Havana od Camila Cabello a Young Thug. Tak buďte s námi.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení ve Velemíně u Litoměřic za 1 768 000 korun, zahrada ve Šlapanicích na Brněnsku za 1 452 500, les ve Slabčicích u Písku za 32 000, louka ve Strážné u Ústí nad Orlicí za 60 000 a les ve Strážné za 284 455 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Proč tady musí bejt furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
14: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
15: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
16: Tati, kdy bude levnější benzín?
17: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
18: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
19: Hit Radio.
20: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

trocha kubánských rytmů na pondělní odpoledne. Posloucháte Hit Radio. Jet na Kubu, to je taky docela drahá sranda. Na druhou stranu, co teď taky není drahýho, že? Ani do Německa už se nevyplatí jezdit pro benzín, ale jogurty, ty tam asi ještě pořád levnější mít budou. Když už jsem zmínil Německo, pojďme si dát na Hit Radio taky německýho DJ jménem André Tane Berger. Znáte? Možná vám tohle vůbec nic neříká. Možná, když řeknu jeho pseudonym ATB, tak budete vědět. Možná ne. A co když takhle vám ukážu nějakou jeho práci? Tohle asi poznáváte. 9pm je taky dobrá věc. No a právě DJ ATB tak se zhruba před nějakýma 25 lety spojil taky s jednou partou, která v roce 2000 vydala nádherný hit, ale moc se nechyt. No a tak udělal to, co dělá každý jiný DJ, že ten hit prostě vzal a že ho upravil podle svýho. No a nakonec je to první hit, se kterým i on sám se dostal do top 10 v jeho rodném Německu. No a protože i dneska na Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou můžete poslouchat náš pořad Hit Radio Classic, kde se vracíme o spoustu let zpátky, tak pojďme si dát takovou malou ochutnávku toho, co třeba i dnes večer můžete slyšet. Jdeme tedy o 20 let zpátky, ATB a Roberta Harrison na Hit Radio Let You Go.

0: Je 2:45, posloucháte Hit Radio, tohle byl Mark Ember. Píšete teď někomu zprávu? Pokud ano, používáte smajlíky. A napadlo vás někdy, jak ten smajlík vypadá ze zadu? Takhle, jestli pořád používáte smajlíky, jakože dvojtečka a závorka, tak tohle není zpráva pro vás. Ale je mi jasný, že vás ráno už bolí záda hodně. V tom se ten věk taky odráží. Každopádně, jestli používáte normálně klasicky jako smajlíky, tak mysleli jste někdy nad tím, jak vlastně ten smajlík vypadá zezadu? Už známe totiž odpověď. Můžete ji vidět. Já jsem to dal teďko do storíčka k sobě na Instagram. Můžete se podívat. Jirka Pelnář, mám to tam hned ve storíčku. Napište mi k tomu, jestli jste si to taky takhle mysleli. A jestli byste tohodle smajlíka náhodou taky nepotřebovali někomu rovnou poslat. Neuvěřitelný, co se člověk dozví v roce 2026. Za chviličku. Linkin Park, taky Demi Lovato a nebude chybět ani Olga Lounová. A pak Lucie a nejnovější zprávy na Hit Radio. Tak buďte s námi.
1: Navštivte Kia Autokoutek právě teď
2: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
1: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
2: A navíc i jistota 7leté záruky.
1: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
2: Ale jen u Autokoutek Liberec v Bratislavice.
1: A jen do konce října.
2: www.autokoutek.cz.
1: Den otevřených dveří, 30 let Autokoutek již tuto sobotu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Gepy, přívěsy Liberec. Nové vozíky skladem, rychlé dodání. Gepy, přívěsy Liberec. Jsme i autorizovaný servis přívěsů. Máme příslušenství a náhradní díly. Přijeďte. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
13: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
12: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
13: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
14: Dusno po hádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
15: Franto, kde jsou ty maliny?
16: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
15: Taky zavakuovaný.
17: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle.
18: domo.elektro.cz.
19: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
18: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
20: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
21: No, říkala, že nic nechce.
20: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
21: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
22: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
21: Romantickou večeři.
22: Pobyt pro dva.
21: House running.
22: Jízdu v supersportu.
21: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
22: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
21: Nejlepší zážitky hledejte na
23: firmanazážitky.cz.
24: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
25: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
26: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
27: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
28: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
29: Hit Radio.
30: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: Česku taky sněží a proto jsme si dali ledové království a Demi Lovato. Let it go! Jsou místa, kde se staví sněhulák. Sice malinkatej, ale může se postavit. Podrobnosti se dozvíte za chviličku ve zprávách na Hit Radio.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Jablonci nad Nisou, v Kamenné ulici u křižovatky s Lipánskou je silnice uzavřená kvůli pracím na silnici. A ještě v Liberci, v Ondříčkově ulici je uzavřená silnice, ta uzavírka má trvat do čtvrtka. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odjel s podnikateli na návštěvu Indie. Cesta potrvá do čtvrtka a společně navštíví vedle Dílí také Bengaluru a Bombaj.
9: Naší ambicí je prodávat a prodat Indii další vlaky, letadla, strojírenství a obranný průmysl. Nejedeme tam na blin, to celá řada kontraktů je tam předjednána.
8: Delegaci podle Havlíčka přijme také premiér Modi. V plánu je dále setkání s ministry dopravy, letectví, obrany nebo energetiky. Na České hory dorazil sníh, na Sněžce napadla slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Ve zhruba 150 francouzských supermarketech přestaly fungovat lednice a mrazáky. Řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informují o tom tamní média. Jednat se mělo o kybernetický útok. Škody jsou velké. Teď se podíváme k nám.
10: Liberecký dopravní podnik vypsal soutěž na dodávku 32 nových nízkopodlažních elektrobusů. Jde o zakázku za 416 milionů korun bez daně. Nabídky přijímá dopravní podnik do 13. listopadu. V podmínkách soutěže má uvedeno, že v roce 2028 bude chtít dodat 26 elektrobusů a zbývajících 6 v roce 2029.
11: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
10: Na Liberecku bude polojasno až oblačno, zejména na horách se vyskytnou slabší přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a teploty 10 až 13, na horách do 8 stupňů.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Pondělní odpoledne pokračuje dál, doufám, že dneska máte dobrou náladu, pokud ne, tak poslouchejte dál Hit Radio, já vám ji zkusím zlepšit, pokud ano, tak neposlouchejte nikoho kolem sebe, aby vám ji náhodou neskazil. Máme 3 minutky po 2 hodině odpolední, trošku šlápnem na plyn, že jo, zaředíme tam dvojku, ať nám to odpoledne ještě ujíždí a utíká něco rychleji. Rockset, za chviličku Poetika bude taky, a teď Weekend Blinding Lights, posloucháte Hit Radio, fajn pondělí.

0: Na pondělní odpoledne Roxette Joyride je 14 hodin 11 minut. Joyride je vlastně riskantní, bezstarostná jízda většinou kradeným autem. Zajímavý nápad na písničku, potom žádná. Vy se tím ale nenechte vyhecovat, jo, protože tenhle Joyride často končí za mřížema. Místo toho mám pro vás jiný tip. Můžete mít svůj kousek bitcoinu. Máte nějaký bitcoin? Takhle, jestli jo, tak to vám gratuluju. Jestli ne, tak můžete mít, protože banky ho teď začaly nabízet. Třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci. Žádný registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dokonce dají zadarmo. Teď mají akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stačí si stáhnout aplikaci Partners banky a zadat kód BTC500. No, a to z bitcoinu je váš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Posloucháte Hit Radio, Lost Frequencies, Crazy, tedy bláznivý. Jestli máte pocit, že vy sami jste tak trošku crazy, už ze všeho, co se kolem vás děje, anebo naopak, že vy jste úplně naprosto normální, že všichni kolem jsou crazy, všichni jsou blázni, jenom vy letadlo, jak se říká, tak mám pro vás zajímavý tip, který teď na podzim se navíc jako docela jako hodí, protože teď se všude štípe dříví, chystá se dřevo na zimu a tak podobně. A ve Spojených státech tak teď mají horkou novinku, že pokud ze sebe chcete dostat jako napětí, který máte v práci nebo doma, tak že není nic lepšího, než vzít sekeru a házet s ní na terč. Tohle je jako zajímavá věc. Jako člověk, když se nad tím zamyslí, když to bude nějaká malá sekirka, že jo, tak to asi jako nic extra, ale když bychom vzali normálně tu velkou sekeru, teď se napřáhnete, trošku ji rozhoupete, dáte ji za hlavu a pak ji jenom takhle pustíte, tak přesně se dovedu představit, jak ten stres z vás vlastně jako odletí. A ještě navíc, když trefíte toho, kdo, teda, ten terč, když si to představíte, někoho, místo toho terče, tak ten stres potom je fakt jako pryč, takže můžete to vyzkoušet, no. Házet sekerou, proč ne? Jsme házeli horšíma věcma. Za chviličko Marek Ztracený, bo kaskáda.
1: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
2: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
3: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
4: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
3: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun.
6: Pátek 16. října slavíme 8. narozeniny. Oslav je s námi. Čeká tě 20% sleva na opalování, jednorázový krém, šampaňské a akce na permanentky.
5: Royal Sun. V Liberci u Kulturáku. RoyalSun.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Liberecká výšina.
10: Jedinečné prostředí jako stvořené pro váš dokonalý vánoční večírek.
9: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
10: Zkrátka vše na míru pro vaše vánoční setkání, jak si ho představujete.
9: Libereckávýšina.com pro radost z každého okamžiku.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník Jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, Orlen, Dr. Max, České radiokomunikace a Swix. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Call ve stopě.
1: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
3: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
4: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
7: Co kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo?
8: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
7: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
8: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
7: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda, to je easy. Akční modely Škoda Easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord, 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
12: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

Miluj si mé boty, tak i tohle je píseň, kterou Marek Ztracený určitě zahraje na svých šumavských koncertech. Letos přichystal tedy novinku, a to koncerty u něj doma. Ne tedy v obýváku, ale na Šumavě. Každý koncert jen pro tisícovku lidí. To znamená, že oproti letenský plány velmi, velmi komorní koncerty. Lístky byly pryč rychleji než předvolební sliby, tak pokud jste je stihli koupit, tak vám gratuluju. A pokud ne, no tak se vyplatí sledovat i sociální sítě Hitrádia. My vám tam určitě nějaký záznam z koncertů hodíme. Je 14 hodin, 34 minut, posloucháte Hitrádio a tohle jsou Bon Jovi.

0: Miley Cyrus a její konec světa. Od jednoho hudebního kritika ze Spojených států jsem četl, že tato píseň zní jako babí léto. No tak krásný, to se nám hodí, protože babí léto se znovu vrátí. Dokonce tento týden, na konci týdne má být odpoledne až 18 stupňů Celsia. Kdo se taky vrátí, tak to bude Ed Sheeran. A stihneme ho ještě do 15. hodiny. Stejně tak jako Evu Farnou, taky Pink a nebude chybět ani Axwell a Ingrosso. No a taky se dneska vrátí po víkendu naše odpolední show. Ta se na vás těší od 15 hodin. Já jsem Jirka Pelnář a uslyšíme se tady na Hit Radio zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 začnou vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz
6: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
7: Service Plus.cz
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
11: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz
14: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
15: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
16: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
15: Dnes musíte vybrat.
16: Mám tady pro vás předvýběr a
15: rozšíříme
16: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
15: Ale je to na vás.
17: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
18: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
19: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
18: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
20: Under Armour makes you better.
21: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
22: Mami, já mám řidičák.
23: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
24: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
25: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
26: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
27: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si dávejte, v Liberci v Husově ulici u křižovatky s Fibichovou bouralo osobní auto s autobusem. Projedete tam pouze s omezením. A pozor si dávejte taky na silnici číslo 15, kousek od Kravař v okrese Česká Lípa. Stojí tady u krajnice porouchané vozidlo a tvoří překážku na vozovce. Tak pozor, ať do toho někdo z vás nevletí. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Maximální prodejní ceny pohonných hmot v úterý vzrostou. Cenový strop u nafty se proti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48,36 koruny za litr. U benzínu pak vzroste o 37 haléřů na 46 korun a 85 korun za litr. Nevyplývá to z dnes zveřejněného cenového věstníku. Francie a Německo už brzy uzavřou dohodu o ochraně evropského automobilového průmyslu. Dnes to na pařížském autosalonu oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dohoda by následně měla pomoci jednáním na úrovni Evropské unie, informuje o tom agentura AFP. A u Francie ještě zůstaneme, kyberútok tam vyřadil chladicí zařízení asi ve 150 supermarketech. Zkazila se díky tomu část čerstvých i mražených potravin. Škody jsou podle médií značné. Celá situace se ale vyšetřuje. No a hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Tak moc gratulujem.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Minutku po 15. pojďme na oblohu. Liberec hlásí krásných 12 stupňů jako přeskupírák v České Lípě. V Doxech je o 1 stupínek více. Jinak máme víceméně zataženo a jinak už to nebude až do večera.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt. Odpolední show startuje s vámi Jirka Krupica. No a přátelé, dobrou chuť, pokud právě obědváte. Pokud obědváte už teda až teď ve 3 hodiny, tak to znamená, že máte vážně nabitý den. Ale kolem jídla se budeme dneska hodně točit. Díváme se taky do pivovaru, no bude to zkrátka dneska takové gastro odpoledne. Zůstaňte s námi, Miraj, vedle tebe usínám hned ze startu.

David Guetta tady svým Stones and I a jejich společný projekt Gone, Gone, Gone. Ladíte Hit Radio Kontakt, přátelé, já myslím, že to všichni tak nějak známe, že když něco děláme a nikdo nás za to úplně nepochválí, tak si říkáme, hele, dělám já to vůbec dobře? Neměl bych se na to, jo? A myslím si, že zrovna David Guetta, který právě teďka dohrál, tak ten si tohle určitě neříká. Rozhodně si myslím, že o sobě nepochybuje, neboť se tenhle ten frajer stal před 4 dny na Ibize, byl vyhlášen už po 6. za sebou, nebo ne úplně se, ale po 6. celkově byl vyhlášený nejoblíbenějším DJem planety. To je jako titul, kterým bych se asi taky chtěl pyšnit, nejlepší moderátor na světě. A říkám si, jestli to, víte, bylo jako s Goťákem, když to bylo po 6. tam na té Ibize přišel do toho klubu a říkal, no tak to jsem vážně nečekal. Dača, Austin, Hit Radio Kontakt.

0: Panic at the Disco, jejich High Hopes, doznělo Eterem Hit Radia Kontakt. A přátelé, jsou věci, které jsou zkrátka o úhlu pohledu, jo? Když prostě čtete článek začínající slovy otevřeli varnu, tak může to mít hned několik významů, ale pokud ten článek dál pokračuje, že se jedná samozřejmě o pivovar, tak je to dobrá zpráva, a pokud se jedná ještě navíc o pivovar ve Svianech, tak je to ta nejlepší zpráva. To znamená, že budeme mít ještě více pivínka. A pokud se vám právě teďka začaly stejně jako mě zbíhat sliny, tak věřte, že dnešní odpoledne bude, co se gastra týče, opravdu velmi plodné, protože k dobrému pivínku patří i dobré jídlo. Více si řekneme už za chviličku, určitě leďte dále Hit Radio Kontakt. Před námi ale ty nejlepší hity na severu Čech. Lady Gaga, Abracadabra, taky Coldplay a Beyoncé a jejich Hymn for the Weekend.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo

0: www.neu.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Navštivte Kia Auto Koutek právě teď
4: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
3: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
4: A navíc i jistota 7leté záruky.
3: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
4: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Vratislavice.
3: A jen do konce října.
4: www.autokoutek.cz.
3: Den otevřených dveří, 30 let Auto Koutek již tuto sobotu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
9: No já jsem úplně vorosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
8: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
9: Cože?
8: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Repono. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repono.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Může se to jevit jako drobná provokace, takhle při pondělku Coldplay a Beyoncé a jejich Hymn for the Weekend právě teď doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. A přátelé, určitě všichni znáte řečení, že všechno zlé je pro něco dobré. A své o tom určitě ví i Richard Krajčo, který napsal jednu ze svých nejznámějších skladeb úplně jako za celou kariéru. Napsal na rozchod se svojí tehdejší holkou Eliškou. Ano, já myslím, že modří už vědí, před námi je totiž Lolita. A ta totiž byla opravdu napsaná Elišce, která chodila s Richardem 5 let zhruba, když jim bylo ještě 12. No a Richard jí složil právě na rozloučenou. A co je zajímavé, tak ale se tahleta skladba stala hned prvním singlem na jejich debutovém albu Magnetické pole v roce 2001 a pak už přišla jenom sláva, úspěch, a protože Lolita získávala ocenění úplně napříč všema hudebníma anketama, dokonce v tehdejší prestižní anketě hudební žebřík skončila na krásném druhém místě. A před námi tedy už legendární Lolita, nebo taky, jak je uvedeno na přebalu alba, Lolita Elišce. Tady to máte.
1: Jsem

jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí.

taky jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu. Hitrádio Kontakt.

0: Bad Memories, špatné vzpomínky na Hydrádiu Kontakt a já se trošku bojím, že špatné nebo nepříliš dobré vzpomínky budou mít naši tady liberečtí tygři na zápas s Budějovicema, který včera prohráli úplně těsně o jeden gól 4-3. Což z diváckého pohledu vidět celkem 7 gólů je vlastně úplně jako super a myslím si, že kluci nemusí vůbec věšet hlavu, protože o jeden gól to se to prohrává, to je úplně v pohodě. A když se podíváme na skóre předešlých zápasů, jako 5-0 vyhráli, 5-3 nad Boleslaví, 2-0 nad Olomoucí, jako úplná pohoda. Kluci v klidu a věřím tomu, že proti Kometě tuhle tu neděli od 5 hodin tam tu pětku zase nastřílíte.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Franto, kde jsou ty maliny?
7: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
6: Taky zavakuovaný.
8: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle.
9: Domo.elektro.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
13: Gravitrax Spider-Man!
14: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
13: Když stavebnice, tak Mironet!
14: Klikni dvakrát!
15: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
16: Luxusní SUVčko za 599 000 korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 000 korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
17: Náš výkup je teď totální hardcore.
18: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
20: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
21: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.
22: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme Golf Family už za 589 tisíc korun, Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
23: Hit Radio Kontakt.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons Sharks a Hit Radio Kontakt vám zpříjemňuje pondělí od pondělní odpoledne. Přátelé, přesto, že už máme pár hodin do pondělí, tak doufám, že ho zvládáte s grácí sobě vlastní, že vám Hit Radio Kontakt ten den ještě usnadňuje. Nedávno jsme takhle řešili, jaké by to bylo, kdyby nebylo pondělí. Jo, představte si, prostě neděle, znovu úterý. Jestli jo, by bylo třeba jako volno ještě nebo tak, no tak co by se asi tak stalo? Nesnášeli bychom úterý. Je to úplně jednoduché, ale nebojte, ještě pár hodin a je to za náma a právě to úteříčko už tady bude. Do té doby ale během těch pár hodin, co ještě během pondělka spolu strávíme, se už za chvilku podíváme na trhané vepřové maso. No, vydržte. Sliny se nám budou zbíhat, ale to všechno až v příští hodině na Hit Radio Kontakt. Teď Alex Warren, Fever Dream a taky Gigi D'Agostino.

0: večer, hodiny a kapela Šunask, jejich poměrně novinka Selhání a Hydrádio Kontakt. Teď nejlepší dopravní servisy na severu Čech. Bacha, mezi Čtveřínem a Lažany. Probíhá tady vyprošťování návěsu od nákladního auta. Počítejte tady s drobným omezením. A pozor taky v Liberci v Husově ulici u křižovatky s Fibichovou. Bouralo tady osobní auto s autobusem s omezením, ale projedete. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy a vytvořil tak slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den této zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu zaznamenala souvislou sněhovou pokrývku. Sněžit začalo už v neděli, kdy se sníh objevil také na hřebenech Jizerských hor a na Šumavě. Čeští a slovinští vojáci společně cvičili boj v zákupech na Slovensku. Procvičovali při něm pohyb, obranu přiděleného prostoru a obsazování zákupů. Cílem bylo zdokonalit taktické postupy a posílit vzájemnou spolupráci. Na svém webu o tom dnes informovala česká armáda. Na severu Evropy skončil Nobelovský týden. Jako poslední udělili ve Stockholmu Nobelovu cenu za ekonomii. Tu získala dvojice amerických vědců. Od minulého pondělí byly postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu nebo mír. No a příští ročník atletické diamantové ligy začne 7. května roku 2027 v Dauhá. Finále seriálu elitních mítingů se uskuteční 25. a 26. srpna v Curychu. Termínovou listinu dnes zveřejnili pořadatelé v tiskové zprávě.
9: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Venku se nám to u nás v kraji stále mračí, Liberec stále hlásí krásných, pro mě osobně velmi příjemných 12 stupňů, Doxy 13, Jablonec nad Nisou, jak už bývá takovou milou tradicí, o stupeň pod náma, tedy 11 stupňů a jinak už to nebude až do večera.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt v rámci odpolední show dneska s Jirkou Krupicou, máme 4 minutky po 16. hodině a pokud stejně jako já patříte mezi masožravce, tak si následující hodinu určitě nenechte ujít. Dneska totiž máme den trhaného vepřového, tak se mu trošičku pověnujeme. No a k tomu i nějaká ta potrava pro uši. Nejlepší hity na severu Čech, Depeche Mode, taky Alan Walker a jeho Alone. Jdeme na to!

Enjoy the Silence, jedna z legendárních hitovek Depeche Mode na Hit Radio Kontakt. A přátelé, dneska máme pondělí 12. října, což je den trhaného vepřového. Pro mě jeden z největších game changerů v kuchyni, když jsem se naučil dělat trhané maso. Úplně jako miluju to, mohl bych to jíst každý den a dávat si to do housky a k zelíčku a k čemukoliv jinému. Na druhou stranu třeba moje babička, tak ta to úplně nenávidí a říká, že prostě nerozumí tomu, proč by někdo měl dělat něco takového s masem a vlastně se tomu strašně jako vysmívá až. Tak jsem jí to jednou udělal a jak si čvachtala. Ale stejně pořád tvrdí, že prostě maso v celku je maso v celku. Jak to máte vy? Napište mi určitě na náš rádiový WhatsApp. Telefonní číslo stále stejné 606 825 404 a zajímá mě, jaký máte vy vztah k trhanému masíčku, ať už vepřovému nebo jakémukoliv jinému. Proberem to spolu, no a já vám k tomu do uší posílám ty nejlepší hity. Tempra City, Self-Aware, za chviličku Calvin Harris spolu s Rihannou, This is what you come for. Takovéhle hitovky a rozhovory o jídle, co jí víc si v pondělí odpoledne přát.

Přátelé, pokud máte po ruce nějaký ubrousek, teď si ho nachystejte, protože budeme asi trošičku dost mluvit o vynikajícím jídle. Bavili jsme se spolu před chvilkou o trhaném vepřovém masi, které má dnes svůj svátek. A tak mě zajímalo, jak to máte vy. A jako je super, jak jste se tady krásně rozdělili na ty dva tábory. Já jsem si říkal, to přece

0: A k těm nejlepším hitům na severu Čech. Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Už za chvilku.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
16: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu.
18: Barvu? Já tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
19: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
20: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
21: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, megahit, na který si zapomněl.

0: jídelna? Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelna od pondělí do neděle.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Hit Radio Kontakt, přátelé, před námi Christina Aguilera a její jedna z nejznámějších hitovek nazvaná Beautiful. A já si tak říkám, že by bylo fajn se teďka spolu se slečnou paní Marií, což je mimochodem její druhé jméno, Christina Maria Aguilera celým jménem, tak je teďka podle mě ideální chvíle si to pondělí tak jako zpříjemnit. Víte, pokud máte někde po ruce nějaký odraz, ať už v okně, nebo třeba na displeji telefonu nebo někde, tak se tam podívejte a řekněte si, já dneska jsem dobrý, dneska mi to sluší, dneska jsem úplně v pohodě a ten den bude hned o něco hezčí. A já myslím, že k tomu přispěje i právě tady slibovaná Christina Aguilera a její Beautiful. Tak přátelé, buďte beautiful a užijte si tuhletu nádhernou romantiárnu.

0: Linkin Park, Friendly Fire, doznívá eterem Hit Rádia Kontakt. Přátelé, Tobey Maguire, jeden z představitelů Spidermana, nedávno oddal svoji bývalou manželku. Ano, každý máme různé vztahy se svými ex. Už jsem dokonce i zažil to, že jsou z nich potom nejlepší kamarádi, dokonce se jejich noví partneři mezi sebou znají. Zažil jsem i druhý pol, kde třeba ten bývalý partner nebo partnerka na svatbu vůbec jít nemohl. A oni očividně mají spolu natolik hezký vztah, že jí dokonce i oddával. A tak si ale pak říkám, jestli on se kluk jeden ušatá, nechtěl prostě jenom přesvědčit, že už je opravdu noha v nohávě.
1: Navštivte Kia Autokoutek právě teď
2: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
1: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
2: A navíc i jistota 7leté záruky.
1: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
2: Ale jen u Autokoutek Liberec v Vratislavice.
1: A jen do konce října.
2: www.autokoutek.cz.
1: Den otevřených dveří, 30 let Autokoutek, již tuto sobotu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
5: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
9: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
10: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, Seat sedí.
14: Seat, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný Seat Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. Seat v Autonord Terezín. Autonord.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
17: Váš autorizovaný prodejce Peugeot. MK Cars, Jablonec nad Nisou. mkcars.cz.
18: Vytvořeno s použitím AI.
19: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
9: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
2: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
9: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon
20: telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
22: Service Plus.cz.
23: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
24: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
25: Hit Radio Kontakt.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Přátelé, doufám, že užíváte krásné, příjemné pondělí, že už máte všechny povinnosti splněny, protože za 6 minut tady bude už 17. hodina, takže ten start týdne utekl jako voda. No ale co se říká, že když se někdo necítí úplně dobře, tak může pomoct obyčejná lidská škodolibost. Tak víte co, já vám do příští hodiny najdu nějaký bizáreček, ať se můžeme společně hromadně tak jako vylečit na tom. A do té doby muzika, opět Radeček s Márií Čírovou, jejich Vloupám se.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Připomínám nehodu mezi Čtveřínem a Lažany. Probíhá tady totiž vyprošťování návěsu od nákladního auta. Počítejte tady s drobným omezením. A bacha taky, mezi Kravařema a Českou Lípou stojí tady u krajnice porouchané vozidlo a tvoří překážku na vozovce. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
11: Hezký den, 17 hodin, jsou tady další zprávy a Klára Zemanová. Ochota firem zvyšovat mzdy dál klesá. Ve čtvrtém čtvrtletí chce přidat svým zaměstnancům pouze 8% českých zaměstnavatelů. To je nejméně za poslední dva roky. Loni přitom plánovalo zvýšení mezd 13% firem. Vyplývá to z průzkumu agentury Předvýběr.cz. Počet lidí žijících v multidimenzionální chudobě ve světě vzrostl na 1,2 miliardy. Podle OSN jde o první zvýšení světového indexu chudoby od jeho zavedení v roce 2010. Oproti loňsku přibylo 51,5 milionu lidí zasažených extrémní chudobou. Informuje o tom OSN. Indonésie testuje nový systém varování před zemětřesením. Ten by mohl využívat reproduktory na mešitách. Ty běžně svolávají muslimy k modlitbě. Nově by ale mohli varovat i obyvatele odlehlých oblastí, kam se jiná upozornění dostávají pouze obtížně. Pětiletý pilotní projekt připravují společně indonéští a japonští vědci. A jdeme na sport. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP, Španěla Carlose Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Dneska v noci čekáme na severu Čech teploty 4 až 1 stupeň Celsia. Ojediněle, zejména v údolí, může poprvé klesnout až pod nulu. Zítra čekáme 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, no a přátelé, jeden by při tom pondělku mohl chytnout i třeba jemnou trudomyslnost. A nejlepší lék proti trudomyslnosti není nic menšího než cizí neštěstí. Mám pro vás připravenou fakt skvělou storku, určitě si na ní počkejte. No a taky ty hity, které pro vás chystám. Aneta Langerová, Srdcotepec, taky Ed Sheeran, Shape of You. Už za chvilku. Tak jo, zůstaňte s námi, jsme Hit Radio Kontakt.

Aneta Langerová a Srdcotepec v éteru Hydrádia Kontakt. Máme 13 minut po 17. Kamarádi, já jsem vám před chvílí slíbil, že pokud má někdo z vás nějakou, nedej bože, pondělní trůdomyslnost, tak nejlepším lékem je naproti tomuto cizí neštěstí. Co si budem? A já pro vás mám fakt skvělou historku. Jeden frajer takhle v Texasu jel autem, jel po tmě, a úplně nejel správnou cestou, načež skončil v obrovské, ale obrovské jímce na hnůji. A nenapadlo nic lepšího, než místo toho, aby vyplaval a snažil se někoho zavolat o pomoc a tak, tak přes hodinu snažil z té jímky to auto vlastníma silama dostat a až po hodině, kdy se mu to nedařilo, tak zavolal policajty. Ti přijeli. No a přátelé, samozřejmě, že mu dali dýchnout a víte co, on nadýchal, ale krevní testy pak ukázaly, že je čistý, takže on nadýchal jenom proto, že byl nadýchaný těch splodin z toho hnoje. No a já myslím, že to je, tohle bych chtěl zažít asi úplně každý. Pojďme zpátky k hitům, před námi ZNC a jejich Dusk Till Dawn.

0: Věřím, přátelé, že takhle při pondělku už máte celý týden rozplánovaný přesně na hodinku, co který den budete hlavně tedy s dětmi dělat. Ale pokud vám přece jenom na zítra nějaké plány vypadly, mám pro vás velmi dva dobré tipy. Pokud jsou vaše děti spíš fotbalově zaměřené, tak doporučuji zítra v 10 hodin komentovanou prohlídku stadionu Slovanu Liberec, kdy podíváte se i do míst, kam se úplně normálně běžní fanoušci nepodívají a bude to opravdu stát za to. No a pokud jsou vaše děti spíš výtvarně zaměřené, tak doporučuji zítra od 16. hodiny v rámci Krajské vědecké knihovny, respektive v prostorách Krajské vědecké knihovny v rámci festivalu Edukavík, bude se konat výtvarný ateliér pro děti mezi 7 až 14 lety a tam si můžou zdokonalit svou výtvarnou techniku. Určitě taky vřele doporučuji. A teď už posílám do uší tu nejlepší muziku na severu. Martin Garrix a Bon No Sleep už za chvilku.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj, Richarde.
3: Ahoj.
2: Tak co jste si pro nás ve Slevomatu tentokrát připravili?
3: Tentokrát nemám žádný special téma, ale přichystal jsem si tři nejlepší místa na podzimní odpočinek. Protože teď je na Slevomatu mega akce na všechny lokální nabídky.
2: No tak šup, šup, šup, to se musí využít. Tam půjdu.
3: Sauna Central. To je neuvěřitelný saunový centrum, kousek od Václaváku. Docela velký, spoustu druhů saun. A u toho bar. A ještě jedna oáza, ne tak v centru, ale taky skvělá, je Šato svatý Havel. Privátní vířivka a sauna, ale na zámku. V Krči. Tam přijdete a reálně si připadáte jako šlechta. A je tam úžasná zámecká restaurace, skvěle tam vařej.
2: No tak ale zatím chce, ale úplně všude, to jsi měl pravdu.
3: No a do třetice, co ti ještě může pomoct na podzim tak jako vypnout, zrelaxovat?
2: Pivo?
3: To taky, ale já jsem myslel masáž. Kdybyste hledali fakt dobrou, tak zadejte na Slevomatu Šanty. Masáže, ale jako dotažený k dokonalosti, luxusní prostředí a moc šikovný masérky.
2: No jo, a je to zase fakci, no tak to si mě navnadil teda.
3: Tak snad nezůstane jenom u piva.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun.
8: Pátek 16. října slavíme 8. narozeniny. Oslav je s námi. Čeká tě 20% sleva na opalování, jednorázový krém, šampaňské a akce na permanentky.
9: Royal Sun v Liberci u Kulturáku. RoyalSun.cz.
10: Šéfe, došel matroš!
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Liberecká výšina.
13: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
12: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
13: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
12: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
14: Co kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo?
15: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
14: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
15: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
14: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže.

0: Že? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Ano, přátelé, i dnes jste si ve společnosti Jirky Belnáře užili celé start odpoledne s těmi nejlepšími hity trošku nostalgického ražení. Ano, to jsou srdcovky na Hitrádiu Kontakt a jedna z nich, kterou jste si mohli vychutnat, byla třeba tahle. Je to tak, Míša Žeksnů nás navštívil ve vysílání Hitrádia Kontakt. No a zítra tomu nebude jinak. Určitě laďte ty nejvíc srdcové hity po 12. hodině ve společnosti Jirky Pelnáře na Hitrádiu Kontakt.
1: Srdcovky Hitrádia Kontakt. Hity, na které vzpomínáte už 30 let.
2: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.

0: Benson Boone, Beautiful Things na Hydrádiu Kontakt. A další Beautiful Things se, přátelé, na vás chystají už za zhruba 18 minut, protože se blíží 18. hodina, no a to znamená, že je před náma Hydrádiu Classic s Káťou Pechovou, která pro vás chystá opravdu Beautiful Things. Těšit se můžete třeba na YouTube a jejich Beautiful Day. Budou Backstreet Boys. A do mého rodného regionu zavítáme ve společnosti Bud.
1: Letí vrány, letí, letí, ještě pořád letí vzduchem.
0: Tak takovýhle playlist je pro vás nachystaný dneska po 18. Určitě leďte dál Hydrádio Kontakt.
2: Prolažela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
7: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
6: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
14: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
15: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
14: Dnes musíte vybrat.
15: Mám tady pro vás předvýběr a
14: šíříme výběr.
15: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
14: Ale je to na vás.
16: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
17: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník Jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, T-Mobile, Vance Construction a Generali Investments. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Skol ve stopě.
18: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
19: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
1: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace?
3: To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
20: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je easy. Akční modely Škoda Easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
21: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
22: Liberecká výšina.
23: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
22: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
23: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
22: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
24: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Blíží se nám pomalu, ale jistě závěr hodiny a taky závěr odpolední show, přátelé. Před námi ještě Rigard, Write It. Doufám, že vám pondělní odpoledne uteklo příjemně, že celé pondělí jste zvládli na jedničku. Taky se budu těšit už zítra po 15. hodině. Dáme si společné i úterní odpoledne. Bude plné hitů, ty nejlepší hity na severu Čech, no a taky v mé společnosti jsem Jirka Krupica. Bylo mi ctí tady s vámi dnes pobít a budu se těšit zítra. Mějte se krásně. Čabas!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servisy na severu Čech. Řidiče pozor, mezi Čtveřínem a Lažany probíhá tady vyprošťování návěsu od nákladního auta. Počítejte tady s drobným omezením. A připomínám taky odstavené vozidlo kousek od Kravař v okrese Česká Lípa. Je tam bacha. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musím.
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou dnes v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
9: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
8: Zákon výslovně stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Státní volební komise schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Na České hory dorazil sníh. Na Sněžce napadala dnes slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP, Španěla Alcaraze. Ve třetím kole Masters v Šanghaji.
0: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
8: V noci většinou skoro jasno, postupně se začnou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, ranní teploty kolem 4 stupňů až 0, při bezvětří, zejména na horách, minus 3 stupně. Z počátku zítřejšího dne slunečno, v Čechách pak postupně déšť na Moravě a ve Slezsku, až na večer přibývání mraku. No a později se místy na celém území déšť vyskytne také, 12 až 16 stupňů, to jsou maxima pro zítřejší den, no a pokud se udrží nízká oblačnost po celý den, tak pouze 9.
10: Krásný večer, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová, ale hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste pondělí přežili se ctí a právě teď jsou tady Vítus a Teenage Dirtbag.

Tohle show Roxette, It Must Have Been Love. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No, prosím vás, dneska jeden zadku. Nevymýšlím si, opravdu, je to z Ameriky, za mě mnohem lepší než Valentín. Je to, prosím vás, den, kdybychom měli nakopat do zadku všechno, čeho už jsme se měli zbavit dávno. Jo, ať jsou to zlozvyky, lidi, kteří nám vysávají energii, až potřeba nedostatek odvahy. Prostě zbavit se toho, co nás nějakým způsobem tíží. Ne, že prosím vás, teď partnera vykopnete na ulici. Jo, tam se to většinou dá ještě vyřešit. Ale jinak jo, schválně, zkuste se nad tím zamyslet, jestli vás napadne nějaká taková věc, nebo třeba zlozvyk. No, páč, hele, když už je na to i speciální den, škoda toho nevyužít. Co říkáte? Přemýšlení a tak říkajíc kopání do zadku, další hity, za chvíli Vanastovky a teď je tady Madonna a Open Your Heart.

0: Vanastovy věci v éteru Hit Rádia, hezký večer. Pondělí téměř za námi. Pondělky jsou náročné, takže doufám, že jste to zvládli, že vám ještě zbyl nějaký úsměv po víkendu a že jste v pohodě s tím, že nás čekají ještě 4 pracovní dny minimálně. Jo, možná někdo pracujete i o víkendu, tak já jenom doufám, že jste v pohodě. A pokud už dneska máte tu sociální baterku prostě vybitou, tak pro vás tady mám úplně perfektní song. Song, který přesně to vystihuje, jo? Nechte mě na pokoji. Leave me alone. Jo, a ještě to zpívá Michael Jackson. To si dáme už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Tati, kdy bude levnější benzín?
4: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinnou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
5: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
6: Svůj vys

0: se na webu wood-forte.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do soboty ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
8: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
7: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
8: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
7: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
8: Zahradagalas.cz.
9: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
10: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
11: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Hernaudětka.cz.
12: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
14: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Vanessa Paradis, Be My Baby. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a máme tady psího hrdinu, dámy a pánové. Malý psík z Kansasu se teď stal skutečným hrdinou, když dokázal zastavit policejní hlídku, kterou on zastavil tu policejní hlídku, oni moc netušili, co se děje, že jo. A on je začal navádět domů k tomu pejskovi domů, protože jeho páníček ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Ten pes prostě pochopil, že průšvy, vydal se hledat pomoc, našel policajty, dovedl je domů ke svému páničkovi, který potřeboval pomoc. Neuvěřitelný, jakože o tomhle se většinou točí filmy. A pak vidíme, že se to opravdu děje, což je skvělý, proto je super mít doma psa. Jo? Jo, tak jestli jste třeba zvažovali, tak ano, tady se podívejte, tohle je výborný, pochvalu si teda vysloužili zároveň i samotní policisté, protože skvěle zareagovali, nebudu vás ale nutit mít doma policisty, jo, pes zatím stačí.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Inxis a Need You Tonight. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 6:45, tma jako v pytli. Ano, už je to tady, už máme i první sníh v Česku. Kdo by to byl tušil, takhle 12. října? Já se musím přiznat, že jsem dneska asi 2 hodiny topila, protože jsem ráno měla doma fakt zimu. Tak jestli jste na tom někdo podobně, tak hele, žádnej stud, prostě je kosa. Jo, ráno má být nula, no, tak prostě musíme se nějak zahřát, jo. Zkusíme se zahřát společně i dalšími songy, to by mohlo pomoct. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. A co by to bylo za pondělní večer bez Depeche Mode? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Buty nebo Michael Andrews.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Trénírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
10: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
16: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
19: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce.
6: aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
19: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
20: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: S profesorem v kabinetu. Oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Krásný večer, minuta po 19. hodině. Doufám, že máte hezký pondělní večer a k tomu ty nejlepší hity. Ano, stále spolu cestujeme 80kami, 90kami a miléniem. A právě teď jsou tady Vem a jejich Freedom. Tak jdem na to.

Jste s Hitrádiem, za námi Duran Duran a jejich Perfect Day. No, o něco míň perfektní den měl jeden Kubánec, který ho na letišti v Miami zadrželi celníci. Prosím vás, tenhle pán se pustil do poměrně jakoby riskantního podniku a ve svém rozkroku pašoval ptáky. A teď myslím doopravdy ptáčky jako lítající, jo. Oni si ho vybrali k dodatečné kontrole, dali mu vyplnit formulář, kladli mu vesměs jako běžné otázky. Ale jako všimli si, že je poměrně dost nervózní a taky má fakt jako nezvyklé vyboulený kalhoty. Jakože poměrně jako rapidně vepředu, jo, takže by se asi nedalo počítat, že to je přirozené vybavení. No a tak ho vzali do místnosti pro osobní prohlídky a ukázalo se, že on měl, prosím vás, vevnitř v kalhotách vyšitý speciální kapsy, jo, ve kterých byly takový průhledné nádoby a v těch byly ty ptáci. Jo, jo, jo, muselo to dát strašnou práci, přitom taková blbost a ještě ho chytili. Hroznej pech. No nic, ale hele, pojďme se mít rádi, láska je láska a to ví i Lucie Bílá.

0: Let the sunshine in, Milk and Sugar na Hit Radio. Krásný večer vám všem, 7:45, respektive lehce po, kdybyste náhodou někdo byl línej podívat se na hodinky, to všichni známe, že jo? Co doporučuju, nedívat se na teploměr, protože ano, už to zase padá, tak se nenechte tím zbytečně vystresovat, jo? Vemte si teplý ponožky, to pomáhá hodně, prosím vás. Teplý ponožky, to je základ každý zimy. No a taky to nejlepší pro vaše uši, aby jim taky nebyla zima, víte jak. A o vaše uši se rozhodně postarám. Za chvíli W, We All Need Love. K tomu Atomic Kitten nebo Queenie.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Váš autorizovaný prodejce Peugeot. MK Cars, Jablonec nad Nisou. mkcars.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Franto, kde jsou ty maliny?
7: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
6: Taky zavakuovaný.
8: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
12: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.

0: Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tati, kdy bude levnější benzín?
4: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinnou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
5: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz

Tohle jsou Queen a The Miracle. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Rychlá zběsile bude mít nového člena, nebo teda trošku v to doufám, protože takhle, zkuste si představit, že je vám 67. Jo, OK, dobrý. Teď si představte, že si dáte jednu margaritu, jednu. A půjdete driftovat autem před budovu soudu. No to asi ne, že jo? Pravděpodobně ne. Každopádně tahle 67-letá paní to udělala a tvrdí, že měla jenom jednu margaritu. Já věřím, že po margaritě dělají lidi šílené věci, ale určitě ne tohle. Jo, tak prosím vás, jenom opatrně na to, samozřejmě čeká postih, jo, to není jen tak. Takže opatrně na množství margarit, určitě si nesedejte za volant, to po žádném alkoholu a držím pěsti, ať není ostuda. Hlavně takhle v pondělí, že jo, to by bylo blbý. Další hity do uší, teď Janet Jackson.

0: Masterboy v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Mimochodem, dneska je taky den úspor. To je blbý, že to připadá zrovna teda na pondělí, jo. Ale je to tak, takže pokud vám dneska náhodou ujela ruka třeba v krámu nebo na internetu, tak to neříkejte nahlas. A nikdo se to nedozví, jo. A pokud naopak jste si dneska nic třeba nekoupili, tak se pochvalte. A řekněte si, a to je rozhodně, protože jsem věděl, že je den úspor. Že jo, no protože jste chytrý, to je jasný. Šetřit rozhodně nebudeme, to jsou další hity. Čekají nás A-Teens, Chinasky nebo Alan Parsons Project. Tak buďte s námi.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
3: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
2: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Pátek 16. října slavíme 8. narozeniny. Oslav je s námi. Čeká tě 20% sleva na opalování, jednorázový krém, šampaňské a akce na permanentky. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. RoyalSun.cz.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
13: internet. Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
14: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
13: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
14: Cože?
13: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
18: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
19: Co kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo?
20: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
19: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
20: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
19: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
10: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
21: Kopia Liberec. Pronájem kopírek a tiskáren. 950 korun měsíčně. Kopia Liberec. Pronájem tiskových řešení, kopírovacích strojů a tiskáren. Velký plnobarevný stroj formátu A3. www.copia.cz. Zkušenost se nedá kopírovat.
22: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
1: Tati, kdy bude levnější benzín?
2: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinnou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
3: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.

8. hodina, přeju vám krásný pondělní večer, Kateřina Pechová s vámi a k tomuto nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď je tu naprostý král. Tohle je Robbie Williams.

Joe Cocker a Jennifer Warnes. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A máme tady takovou zajímavou poučku. Pánové, doporučuji nastražit uši, protože dokonce někteří samečci pavouků, když chtějí udělat dojem na samičku a ideálně se s ní spářit, tak jí nosí jídlo, schání potravu. Z jednoduchého a praktického důvodu, protože tím sníží šanci na to, že ona, tato samička, je po aktu sežere. Je to přesně tak, jak slyšíte. To znamená, že pokud třeba vaše paní není teď úplně nejpříjemnější, jo, což se může stát, zvlášť v pondělí večer, může to být tím, že má hlad. Doporučuju jí nakrmit. A to urychleně. Další hity k tomu, tohle už je Jana Kirchner.

všetko je tu cudzie.

0: 96 v éteru Hit Rádia a krásný večer. A krásné pondělí, ačkoliv to samozřejmě může znít zvláštně. Tak jo, já doufám, že máte za sebou krásný pondělí a hlavně, že si užíváte klidný večer. Společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Mark Morrison, taky DJ Semi, nebo tahle legendární věc. Ano, Chicago do uší, už za chvilku.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
4: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji, rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
11: Gepy, přívěsy Liberec. Nové vozíky skladem, rychlé dodání. Gepy, přívěsy Liberec. Jsme i autorizovaný servis přívěsů. Máme příslušenství a náhradní díly. Přijeďte. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
12: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Mark Morrison právě teď na Hit Radio. Krásný večer. A prosím vás, máme tady za mě loupež roku minimálně. Jo, protože v Itálii, co se tak dá ukrást v Itálii, přemýšlejte. No víno, samozřejmě, že víno. Zloději tam ukradli 30 tisíc lahví vína. Pozor, v hodnotě 122 milionů korun. Jako, to je neskutečné. 30 tisíc lahví vína, to bychom měli mejdan, co? Protože ono takhle, cena jedné té lahve se pohybuje kolem 7 tisíc korun za kus, jo? No, to musí být dobrý víno. Každopádně ano, teď samozřejmě italská policie vyšetřuje ten případ a vinařství varuje zákazníky před prapodivnýma nabídkama. Pokud o tom vínu někdo něco víte, dejte vědět. Platí? Já posílám další hity No Guitars a Černá růže.

0: za námi na Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9. hodina, to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Díky, že jste s námi byli i dneska, i v pondělí. A to nejlepší z 80. 90. a milénia zase zítra přesně v 6. Budu se těšit, no a za chvilku třeba Jamiroquai. Připojí se Snow Patrol nebo Crystal Waters. Mějte se krásně, ahoj.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
10: Tati, kdy bude levnější benzín?
11: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinnou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
12: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
13: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. We'll be right back.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
1: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.
4: Shine bright like a diamond.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun.
3: Pátek 16. října slavíme 8. narozeniny. Oslav je s námi. Čeká tě 20% sleva na opalování, jednorázový krém, šampaňské a akce na permanentky.
2: Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Royal Sun.cz.

0: od srdce belabel.cz.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Zapomeň na nudu, na hot tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
7: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka CZ.
8: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Hit

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.

0: od srdce belabel.cz.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Pátek 16. října slavíme 8. narozeniny. Oslav je s námi. Čeká tě 20% sleva na opalování, jednorázový krém, šampaňské a akce na permanentky. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. RoyalSun.cz. Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
2: Jako když potkáš kámoše, kterého si 20 let neviděl. Srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Pátek 16. října slavíme 8. narozeniny. Oslav je s námi. Čeká tě 20% sleva na opalování, jednorázový krém, šampaňské a akce na permanentky. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. RoyalSun.cz. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám. 10 let

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Pátek 16. října slavíme 8. narozeniny. Oslav je s námi. Čeká tě 20% sleva na opalování, jednorázový krém, šampaňské a akce na permanentky. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. RoyalSun.cz.
3: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hit Radio Kontakt.